0: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
1: So there was somewhere a conference.
0: A někde byla nějaká konference.
1: So the ants came together.
0: A ty dva mravenci se potkali.
1: And they were having breakfast or something.
0: A měli tam společnou snídani.
1: And they were talking each other.
0: A povídali si spolu.
1: So one ant tells the other ant.
0: A ten jeden mravenec povídá druhému.
1: Sister, from where are you?
0: Sestro, odkud jsi?
1: She said, I am from Salzburg.
0: A ona říká, já jsem ze Salzburku.
1: Salzburg means the salty mountain, okay?
0: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
1: I mean
0: Slaná
1: not
0: hora.
1: The city of in Austria.
0: Čili to je to město v Rakousku.
1: If they are feeling guilty, is their mistake.
0: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
1: But they will accept.
0: Ale přijmou to.
1: Because they are rich.
0: Protože jsou bohatí.
1: From the salt.
0: Mají ze soli.
1: You know, old time.
0: Víte, jak to bylo v dávných časech?
1: It was not easy to get a salt.
0: Nebylo snadné získat sůl.
1: Salt was the biggest business.
0: Sůl byla ten největší obchod.
1: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
0: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That humans cannot eat too much salt.
0: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
1: Otherwise will be very expensive.
0: Jinak by to přišlo velmi draho.
1: Is it you are from the salt mountain?
0: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
1: Said yes.
0: Ano.
1: Salt is very good.
0: Sůl je velmi dobrá.
1: We live from salt.
0: My z té soli žijeme.
1: He said, really?
0: Opravdu?
1: It's not good. It's so salty.
0: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
1: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
0: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
1: it's
0: to je
1: very
0: sůl.
1: Tasty.
0: Je velmi lahodná.
1: Come, my sister.
0: Pojď, sestřičko.
1: I will introduce you my salt mountain.
0: Já tě provedu tou svojí Slanou horou.
1: And where are you living?
0: A kde žiješ ty?
1: Sugar mountain.
0: V Cukrové hoře.
1: Sugar mountain.
0: V Cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: No. The sugar loaf. But that was in ancient time the one of the biggest shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingam.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci,
1: then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the sugar loaf.
0: A tak to nazvali jako
1: but it is a shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: You don't know the sugar lab?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes, that means. Where the Christ statues like this on the top?
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: A všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is the sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku
1: goes to visit the Sweet Mountain.
0: Jede na návštěvu do Cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt in the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
1: And she walked to the sugar mountain.
0: A šla k té cukrové hoře.
1: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
0: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
1: And she brought plateful sugar.
0: Jí přinesla plný talíř cukru.
1: Sister, test this.
0: Sestričko, ochutnej.
1: And she was testing.
0: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
1: It's the same test.
0: Teď to chutná stejně.
1: It's like my salt.
0: Je to skoro jako moje sůl.
1: It became something funny test.
0: Má to takový zvláštní příchuť.
1: It can't be salty.
0: To nemůže být slané.
1: It is.
0: Ale je.
1: Then he said, sister, can you open your mouth?
0: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
1: And she opened mouth.
0: A když ta mravenčice otevřela
1: pusu,
0: big
1: salt pieces.
0: Tak tam byly dva velké kusy soli.
1: What is this?
0: Co to je?
1: My salt.
0: To je moje sůl.
1: Please, can you take out for a while?
0: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
1: Brush your teeth.
0: A vyčistit si zuby?
1: Clean your mouth.
0: Vypláchnout ústa?
1: And so she did.
0: A tak ta mravenčice to tak udělala.
1: And then gave the sugar.
0: A potom dostala cukr.
1: Said, wow! In my life first time, my eyes opened.
0: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
1: My all senses become active.
0: Všechny smysly se probudily.
1: This is great.
0: To je veliké.
1: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
0: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
1: Yes, land is very expensive.
0: No, tak pozemky jsou tady hodně
1: but
0: drahé.
1: But we will organize for you some milliliter.
0: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
1: Is enough for that.
0: Mravenci to bude stačit.
1: So when you invite someone to that retreat.
0: Když někoho pozvete
1: or a weekend,
0: na ten seminář na víkend.
1: Then tell these people.
0: Tak těm lidem řekněte.
1: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
0: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a tak
1: come to the sweetness of the prakriti.
0: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
1: The nature.
0: Prakriti.
1: Immediately when we come to such a park.
0: Okamžitě, když přijdeme do takového parku.
1: Our all senses are relaxed.
0: Tak se všechny naše smysly uvolní.
1: Our lungs.
0: Naše plíce.
1: Our respiratory.
0: Celý dýchací systém.
1: Our digestive system.
0: Celý trávicí systém.
1: Our eyes.
0: Oči.
1: You see how God have done every tree's little different color.
0: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jiné zabarvení.
1: And every tree have different design of the leaves.
0: A každý strom má jinak designované listy.
1: How many seeds they had?
0: Kolik nůžek to muselo být?
1: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
0: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
1: They saved all the leaves.
0: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
1: but
0: ty listy.
1: But the same size.
0: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
1: Same patterns.
0: Stejný vzorec.
1: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
0: To je ta prakriti, příroda.
1: So everyone have the same.
0: Každý to má stejné.
1: Their qualities.
0: Každý má svoji kvalitu.
1: Harmonizing.
0: Harmonizační.
1: The peace.
0: Mír.
1: The blessing of nature.
0: Požehnání přírody.
1: The glory of the God's creation.
0: Sláva Božího stvoření.
1: What we call the love.
0: To, co nazýváme láskou.
1: Is not the love.
0: To není láska.
1: The glory.
0: Je to sláva.
1: The beauty.
0: Je to krása.
1: The harmony.
0: Harmonie.
1: The joy.
0: radost.
1: The immortality.
0: Nesmrtelnost.
1: That words we should use.
0: Měli bychom používat tato slova.
1: This kind of words we should use. Nowadays, love, love, love, love, love, love. Dnes, everything begin love, love, love, love, love.
0: Dnes se neustále mluví o lásce, všechno je láska, láska,
1: and now
0: láska.
1: You don't know what is love.
0: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
1: So the love has become rotten sweet skin.
0: Z lásky se stalo
1: under
0: něco
1: the tree.
0: Jako ty spadané švestky pod stromem.
1: With lot of worms.
0: Kde už jsou různé červy a kde to hníje.
1: So glory, blessings,
0: takže
1: divine,
0: sláva, požehnání,
1: mercy,
0: milost,
1: happiness,
0: štěstí,
1: liberation,
0: osvobození,
1: peace,
0: mír,
1: greatness,
0: velikost.
1: That words are called the love.
0: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
1: So God is love.
0: Bůh je láska.
1: But which love?
0: Ale jaká láska?
1: Now people understand so different.
0: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
1: Immediately human brain goes when you said love you.
0: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
1: immediately
0: automaticky
1: goes to the tendency of the sex.
0: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
1: and that
0: vnímání.
1: Is the disharmony in the humans.
0: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
1: Only humans.
0: Jenom mezi lidmi.
1: Not animals.
0: Zvířat se to netýká.
1: No, no, no. No animals, no birds, no creatures.
0: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
1: Tell the birds, love you.
0: Můžete říct ptáku, miluju tě.
1: And she said,
0: a on vám takto odpoví.
1: What?
0: Cože?
1: Are you crazy?
0: Zbláznil ses?
1: Is it not time for that?
0: Na to není teď doba.
1: In the spring.
0: Až na jaře.
1: Relax the human.
0: Buď v klidu, člověče.
1: So, retreat.
0: Čili takový.
1: Means we need to be retreat ourselves. Čili we were treated, but we lost it and now we treat again.
0: To je zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
1: And seminar is good.
0: A na to je dobrý seminář.
1: But in German seminar is also again little bit not a good word.
0: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
1: If you make two words,
0: když vytvoříte dvě slova,
1: then it's semi.
0: Tak to mezi je semi.
1: And semi means small.
0: A semi znamená jako malý, poloviční.
1: And now is stupid.
0: A teď taky to znamená hloupý.
1: So little stupid.
0: Čili trošku hloupý.
1: Yeah. So everybody comes like a little stupid.
0: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako, že and je trochu hloupý.
1: They become wise. They again become normal.
0: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
1: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
0: Čili stát se učitelem jógy.
1: And make a happy your students.
0: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
1: When they comes to your yoga room.
0: Když přijdou do cvičebny.
1: Tell something.
0: Tak jim něco řekněte.
1: Nice.
0: Povězte něco hezkého.
1: That they begin to laugh a little bit.
0: Aby se na začátku trošku zasmáli.
1: And not like sit down.
0: Neříkejte, sedněte si.
1: Lie down.
0: Lehněte si.
1: Now, raise your one leg up.
0: Teď zvedněte jednu nohu.
1: Cycling.
0: A jízda na kole.
1: So, there are some students. The teacher should smile.
0: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
1: Your words should be like the drop of the nectars.
0: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
1: Our being should be like these trees.
0: Měli bychom být, jako jsou tady ty stromy.
1: Therefore it is said, oh my mind.
0: Proto se říká o moje mysli.
1: Be like a tree.
0: Buď jako strom.
1: In any situation.
0: Jakékoliv situaci.
1: Snow.
0: Ať je sníh.
1: Ice.
0: Led.
1: Storm.
0: Bouře.
1: Drought.
0: Sucho.
1: Rain.
0: Déšť.
1: In every many situation.
0: V jakékoliv situaci.
1: Very hot.
0: Ať je hodně horko.
1: But the tree will stay on the same place.
0: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
1: She endures
0: všechno vydeří.
1: Heat, cold, drought.
0: Vydeří vedro, horko, sucho.
1: Storms.
0: Bouře.
1: Because tree

0: Edo.
1: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
0: And if they go away, I don't mind.
1: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
0: If they come, I give them shelter.
1: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
0: I give them flowers.
1: Dávám jim květy.
0: I give the fruits.
1: Dávám jim plody.
0: Someone, they are very nasty.
1: A někdy se ke mně chovají hrubě.
0: They throw the stone to take my fruit down.
1: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
0: But my dharma.
1: Ale moje dharma.
0: My nature.
1: Moje přirozenost.
0: Tree said.
1: Říká strom.
0: I never take the stone back and throw on them.
1: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
0: I endure.
1: Já to vydržím.
0: Their nastiness.
1: Vydržím jejich hrubost.
0: I throw them.
1: A hodím po nich.
0: My fruit.
1: Nebo hodím
0: instead
1: jim
0: of the stone,
1: své ovoce místo kamene.
0: I give them fruits.
1: Místo kamene jim dávám plody.
0: So one slip on this cheek.
1: Čili když mě udeří na jednu tvář,
0: I will not give them also slip on their cheek.
1: Tak já je neuhodím naspátek.
0: But I will give beautiful other cheek.
1: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
0: Let them have.
1: Ať to mají.
0: That is the nature of the tree.
1: Taková je přirozená povaha stromu.
0: Therefore, there are four things that are holy on this earth.
1: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
0: Sarovar, the lake.
1: Je to Sarovar, jezero.
0: Lake keeps water for all.
1: V jezeře je voda pro všechny.
0: Tarovar, the trees.
1: Tarovar, to jsou stromy.
0: Is for others.
1: Ty jsou tu pro druhé.
0: And the scent.
1: A světec.
0: And the rain.
1: A déšť.
0: They are not doing for themselves.
1: Ti to nedělají pro sebe.
0: They are giving for others.
1: Ale dávají druhým.
0: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
1: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
0: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
1: A neříkejte si, tak tady teď přišel si zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe. Ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, hurry on.
0: Of course you should go with your friends.
1: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
0: But give equal feelings to all.
1: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
0: If you make differences between your students.
1: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
0: Then without words.
1: Tak beze slov.
0: The stink atmosphere spreads.
1: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
0: Then your teachers or the students are decreasing.
1: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
0: So,
1: budou ubývat, pardon.
0: Teacher needs, no, student needs respect.
1: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
0: Harmony.
1: Harmonii.
0: Kindness.
1: Laskavost.
0: Space.
1: Prostor.
0: Good atmosphere.
1: Aby tam byla dobrá atmosféra.
0: And good teachings.
1: A dobré učení.
0: And respecting them.
1: Abyste je respektovali.
0: Then let them go at home happy.
1: Aby odcházeli domů šťastní.
0: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
1: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
0: But to learn to give them sympathy.
1: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
0: That after such atmosphere in the office.
1: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
0: You come to the your yoga class.
1: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
0: And you feel happy.
1: A budou se cítit šťastní.
0: But when you come from the office.
1: Ale když přijdete z kanceláře.
0: And you come to your teacher.
1: A přijdete za svým učitelem.
0: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
1: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem, a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí. Tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
0: Please don't put this stress on us more.
1: Prosím, nepřidávejte ještě.

0: tě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here, equally will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo písek,
1: plant,
0: a nebo rostliny,
1: or the grass,
0: nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro. Chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are a equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me. From this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máje.
1: Therefore, we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyari oluavere. Oluavere nen bharjavere. So I'm looking forward for my yoga. Friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Hari Om.

0: Hari Om. Dobrý večer. Ahoj, děti. No noise.
1: Ahoj, děti, žádný hluk.
0: Many bhajans, nice bhajans.
1: Mnoho krásných, hezkých bhajanů.
0: Very good. Thank you.
1: Moc dobře, děkujeme.
0: Well, today was the Swami Premananji.
1: Dneska Swami Premananji.
0: Should have spoken about Upanishad.
1: Měl promluvat o Upanishádách.
0: But somehow he was occupied with some work.
1: Ale měl něco jiného na práci.
0: That's why I'm late.
1: Proto jsem přišel pozdě.
0: But you had a nice bhajans.
1: Ale měli jste hezké bhajany.
0: All dear friends, brothers, sisters.
1: Všichni milí přátelé, bratři a sestry.
0: What makes happy our soul?
1: Co naši duši učiní šťastnou?
0: This is a very beautiful thought or a subject.
1: Co přináší štěstí naší duši? To je krásné téma.
0: And our dear Swami Premanandaji.
1: A náš milý Swami Premanandaji.
0: He is a very expert on that.
1: Je na to velký odborník.
0: But somehow he was in emergency.
1: Ale měl něco.
0: Occupied to help some soul.
1: Naléhavého zrovna pomáhal nějaké duši naléhavě.
0: So there are different kinds of happinesses.
1: A tak jsou různé druhy štěstí.
0: One is called kshanik sukh.
1: Jednomu se říká takto.
0: Kshanik sukh.
1: Kshanik sukh.
0: Kshanik means can be a second.
1: Kshanik znamená, že může být něco druhého.
0: Or some minutes.
1: Aha, nějaké vteřiny nebo minuty.
0: But then it disappears.
1: Ale pak to zmizí.
0: So again there is a suffering.
1: A znovu přijde utrpení.
0: Like a calf drinking milk from mother cow.
1: Jako když telátko pije mléko od matky krávy.
0: And just in the out of the mother cow milk comes and greedy person pulls the calf away and milks everything away.
1: Ale přijde nějaký chtivý člověk a nadojí se to mléko sám místo, aby ho nechal tomu telátku.
0: Doesn't matter if a calf or child or any have the rights to drink the milk from own mother at least.
1: Ať je to malé děťátko nebo malé telátko, všichni mají právo na mateřské mléko, aspoň ze začátku.
0: Now that jiva is unhappy, suffering.
1: A to jiva je teď nešťastné.
0: Now sometimes for temporary happiness.
1: Někdy kvůli dočasnému štěstí.
0: We are suffering lifelong.
1: Trpíme celý život.
0: In positive way or in negative way.
1: Pozitivně nebo negativně.
0: So that jiva is also unhappy.
1: A tak ten jiva je také nešťastný.
0: Another sukha or happiness.
1: A další sukha nebo štěstí.
0: The sukha has no translation in English and German. As far as I know.
1: Pojem sukha nemá žádný ekvivalent ani v angličtině, ani v němčině, pokud vím.
0: Sukh and duk.
1: Je sukh a duk.
0: Duk means you can say pain.
1: Duk můžete přeložit jako bolest.
0: Any kind of pain is dukha.
1: Jakákoliv bolest je dukha.
0: When you give injection, then you said dukta hai?
1: Když vám doktor dává injekci, tak se zeptá.
0: Is the pain?
1: Duktahe, bolí to?
0: It's painful.
1: Bolí vás to?
0: But opposite to this, we don't have English word.
1: Ale opakem této bolesti vlastně není to sukha, není slovo.
0: Each and every entity.
1: Každičká bytost.
0: Carries the light of God.
1: V sobě nese Boží světlo.
0: And that light of the God is not for this body only, but for that soul.
1: A to Boží světlo se netýká jenom těla, ale týká se duše.
0: And that soul is a life.
1: Ta duše je život.
0: And life is a life.
1: A život je život.
0: There is no death.
1: Není žádná smrt.
0: Either there is a death or a life.
1: Buď je někde život nebo smrt.
0: And jiva. Jiva means the life.
1: A jiva znamená život.
0: Jivan.
1: Jivan.
0: Now the period of this time in this world, in this body, that is a temporary called jivan, the life.
1: Ten jakoby omezený život v konkrétním lidském těle nebo nějakém těle se nazývá jivan.
0: Jiva is the soul.
1: Jiva je duše.
0: Will always be life.
1: Ta bude neustále živá.
0: Jivan is a temporary given in the body.
1: A jivan je ten časově omezený život.
0: Body doesn't have pain.
1: Tělo nemá bolest.
0: But pain is coming connected with the jiva.
1: Bolest je spojená s tím jiva.
0: If we get anesthesias,
1: když nám dají anestezii,
0: body is there.
1: Tak tam tělo pořád je.
0: All elements are there.
1: Všechny prvky tam jsou.
0: But the major operation, but you don't feel any pain.
1: A oni vás operují a vy necítíte žádnou bolest.
0: That time somehow that consciousness which has the jiva is disconnected.
1: To vědomí, to jiva je jakoby odpojeno na tu chvíli.
0: But we are connected to this world with this body.
1: Ale s tímto světem jsme spojeni právě naším tělem.
0: And is it this body which is giving us experiences of sukha or dukha?
1: A je to právě toto tělo, které nám zprostředkovává zkušenost buď sukha nebo dukha.
0: Pain or pleasure.
1: Buď bolesti nebo něčeho příjemného.
0: Pain or without pain.
1: Něco s bolestí, něco bez bolesti.
0: So each and every entity.
1: A tak každá jednotlivá bytost
0: carries that light of the God, it means jiva.
1: Sebou nese to Boží světlo, to znamená jiva.
0: A very tiny creature which we can't see with our eyes.
1: I nepatrné stvoření, které očima ani nevidíme.
0: Is a jiva.
1: Je jiva.
0: And that jiva which is in you or in me,
1: a ten jiva, který je ve vás nebo ve mně,
0: you can't see even with magnified glass or telescope.
1: Toho neuvidíte ani pod lupou, ani pod mikroskopem, teleskopem.
0: That is a wonder.
1: To je zázrak.
0: If we will see the jiva,
1: to je takový div, kdybychom ho viděli,
0: we humans will attack and catch again.
1: Tak bychom se ho snažili chytit.
0: How the jivatma, the jiva enters in mother's body?
1: Jak to jivatma vstupuje do mateřského těla?
0: And how it again goes away from this body?
1: A jak pak znovu z těla odchází?
0: Mother don't know.
1: Matky to nevědí.
0: But he comes in.
1: Ale přesto do nich vstupuje.
0: When physical body develops, then she feels.
1: A když se rozvíjí to fyzické tělo, tak pak až to ta maminka cítí.
0: And we are all sitting near the ill bed.
1: A když sedíme u lůžka nemocného člověka.
0: We are holding hand of the person, our relatives.
1: Držíme ho za ruku, je to třeba náš příbuzný.
0: Someone is massaging leg.
1: Někdo mu masíruje nohy.
0: Someone is drying the head.
1: Někdo mu otírá pot z čela.
0: And we talk.
1: A mluvíme s ním.
0: But we can't stop that soul. Soul goes freely.
1: Ale tu duši nemůžeme zastavit. Ta duše odchází svobodně.
0: Nothing can create an obstacle.
1: Nic pro ní není překážkou.
0: It goes through fire.
1: Prochází ohněm.
0: When one is burned alive in the fire.
1: Někdo se může narodit zaživa v ohni.
0: The jiva goes out.
1: Aha, ne, když někdo schoří v ohni, tak jiva odejde.
0: If someone dies in the water, under the water.
1: Když někdo zemře utonutím.
0: Jiva doesn't die.
1: Ve vodě, tak jiva neumírá.
0: It goes.
1: Odchází.
0: So nothing can destroy that jiva.
1: Čili tohoto jivu nic nemůže zničit.
0: And that jiva have one desire.
1: A tento jiva má jediné přání.
0: Shuk.
1: A to je to suk.
0: Pleasure.
1: Aby to bylo příjemné.
0: Comfortable.
1: Pohodlné.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: So each and every entity.
1: Tak každičké stvoření.
0: Shuk ko khojta hai. Searching that sukha.
1: A hledá toto sukha.
0: Shuk ki prapti aur dukh ki nivrti. The achievement of sukha, happiness.
1: Dosažení sukha, štěstí.
0: And removing all kinds of unpleasant.
1: A odstranění všeho, co je nepříjemné.
0: That is the nature.
1: Taková je příroda.
0: Quality.
1: Kvalita.
0: Of the jivatma.
1: Taková je přirozená kvalita jivatmy.
0: But with this jivatma.
1: Ale s tímto jivatmou.
0: Through these five elements.
1: Skrze těch pět prvků.
0: Creates the ten indriyas.
1: Se vytváří 10 indrií.
0: Gyan indriya and karma indriya.
1: Gyan indriya a karma indriya.
0: Which these indriyas are taken care through the 10 pranas.
1: A o těch 10 indrií se stará 10 prán.
0: These are the pranas and upapranas.
1: A jsou to prány a upaprány.
0: And these pranas are taking energy from the universe.
1: A tyto prány si berou energii z vesmíru.
0: To protect the life, the jiva.
1: Aby ochraňovali život, jivu.
0: But the wrong way of living.
1: Jenomže špatný způsob života.
0: And many things we are suffering.
1: A kvůli špatnému způsobu života trpíme.
0: Happiness and unhappiness.
1: Štěstí a neštěstí.
0: Is not in the body.
1: Není v těle.
0: It is in that jiva.
1: Je v tom jivovi, v jivě.
0: So, but when we turn towards the materialistic life.
1: Ale když se obrátíme k materiálnímu životu.
0: Where our body is included.
1: Včetně našeho těla.
0: So we searching that happiness, the joy.
1: Tak hledáme štěstí v podobě radosti.
0: But the joy which we are searching.
1: Ale jakou radost to hledáme?
0: So joy of that joy.
1: Je to jakoby radost radosti.
0: Is less in joy.
1: Slovní hříčka v angličtině, tu si moc neužijeme.
0: Then more pain than the joy.
1: Z té pak budeme mít víc bolesti než radosti.
0: And this is in material world.
1: A to se týká.
0: Finally there is a disappointment.
1: Materiálního světa, nakonec tam stejně dojdeme ke zklamání.
0: Doesn't matter what it is.
1: Ať je to cokoliv.
0: Even you buy the best car.
1: I když si koupíte to nejlepší auto.
0: One day will be disappointed.
1: Jednoho dne pro vás bude zklamání.
0: And you will sell it.
1: A prodáte ho.
0: So even our car doesn't remain forever with us.
1: Ani naše auto s námi nezůstane věčně.
0: How do you expect from others?
1: Tak jak pak to můžete čekat od druhých?
0: Seasons are changing.
1: Roční období se mění.
0: Nature is changing.
1: Příroda se mění.
0: Disappointment is in reality not a disappointment.
1: Zklamání ve skutečnosti není zklamání.
0: It is the changing process.
1: Je to proces změn.
0: It is developing process.
1: Je to proces rozvoje.
0: If you remain on that one.
1: Když zůstanete u toho jednoho.
0: Then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: Pani to chalta bhala pada gandela hoy. Sadhu to ekant bhala. Sadhu to ramta bhala. Dagne lage koi. Pani to chalta bhala. Is the best is then water is flowing.
1: Nejlepší je voda, která teče.
0: As much as water flows, becomes pure, clean.
1: Dokud voda teče, tak tím zůstává čistá.
0: But if water remains somewhere stuck,
1: ale když někde zůstane, uvázne,
0: it becomes stink.
1: Tak začne zapáchat.
0: Similarly the sadhu.
1: Tak podobně sádhu.
0: The life of the sadhu, the aim of the initiation, sannyasa.
1: Cílem toho zasvěcení, sannyasi.
0: San means samsara.
1: San znamená samsara.
0: This world.
1: Tento svět.
0: Everything what it is there.
1: Všechno, co je tady.
0: What keeps you back?
1: Co vás odtahuje?
0: You goes to some other country.
1: Jdete do nějaké jiné země.
0: And then you are homesick.
1: A tam se vám stýská po domově.
0: Water is there also.
1: Vodu tam máte taky.
0: The sky is there also.
1: Nebe tam je taky.
0: Food is there.
1: Potrava,
0: earth is there.
1: Země tam je.
0: Good nature is there.
1: Hezká příroda.
0: But something makes you homesick.
1: Ale něco vám způsobuje to, že se vám stýská po domově.
0: That is attachment.
1: A to je připoutanost.
0: This is very hard to overcome.
1: To je velice těžké překonat.
0: This attachment,
1: tuto připoutanost,
0: is keeping us back.
1: A ta nás drží zpátky.
0: Like that farmer, because of his tobacco pipe, he came back from the heaven.
1: Jako,
0: he said, quit the heaven because I don't have tobacco pipe, come back on the earth.
1: Jako ten farmář z toho příběhu, který kvůli dýmce nechtěl zůstat v nebi. Říkal, když tady nemáte, nemůžu mít dýmku, tak to se radši vrátím zpátky na zem.
0: So even the beautiful path,
1: a tak i krásná cesta,
0: spiritual development,
1: duchovní rozvoj,
0: we quit it.
1: Odejdeme z krásné cesty a z možnosti
0: we stop it.
1: Duchovního rozvoje, zastavíme se.
0: Through some kusanga.
1: Kvůli určitému kusangu.
0: Through some blackmailings.
1: Kvůli nějakým černým myšlenkám.
0: You fell into the hole, but somebody holding your hand, they also you pull them all inside.
1: Spadnete do černé díry a když vám někdo dává pomocnou ruku, tak ho tam ještě stáhnete sebou.
0: So find your path again.
1: Tak znovu

0: najděte svou cestu.
1: Seek that path.
0: Podívejte se, kde je vaše cesta.
1: You know, there is one nice film, old film, long ago.
0: Je jeden starý film.
1: And you know very good.
0: Dávno natočený a vy ho znáte.
1: It's a film about one seagull.
0: Je to film o jednom rackovi.
1: And there always that beautiful song is guiding.
0: A v tom filmu je taková krásná píseň.
1: To find thy way.
0: A v té písni se říká, nalezni svou cestu.
1: Find the way.
0: Nalezni cestu.
1: Other seagulls are sitting on the dirt and eating this and that and like this.
0: A ostatní rackové mezi tím posedávají někde a...
1: But one sit there but don't take anything. And then takes the fly, again flying.
0: A perou se o jídlo, ale ten jeden tam jen tak sedí a je sám a pak vzlétne a letí.
1: Similarly the jiva.
0: A tak podobně jiva.
1: Have vairagya.
0: Má vairagya.
1: Would like to go.
0: Chtěl by jít.
1: But inside is attachment. This attachment is a prison, is a case.
0: Ale uvnitř zůstává připoutaný a ta připoutanost je jako vězení nebo jako klec.
1: You have in the case one bird.
0: Když máte v kleci ptáka.
1: The case is big, 2x2 meter or 3x3 meter.
0: Může to být veliká klec, 2x3 metry.
1: In our balcony.
0: Třeba na balkoně.
1: And this bird sees other birds flying free.
0: A ten ptáček vidí ostatní ptáky, jak létají svobodně.
1: But you love this bird and you present it.
0: Ale vy, protože toho ptáčka milujete, tak jste ho uvěznili.
1: So it is not ahimsa.
0: Čili to není ahimsa.
1: To prison the creatures in a small case.
0: Uvěznit nějaké zvíře v malé kleci.
1: Maybe there was a life prison in past life.
0: Možná procházel nějakým vězením na doživotí v
1: minulém životě
0: a utekl.
1: So became a bird and he again put the life prison.
0: A tak se stal ptáčkem a znovu ho někdo uvěznil.
1: So this jiva journey.
0: A tak ta cesta toho jiva.
1: Sanyas.
0: Cesta sanyas.
1: Samsara.
0: Samsara.
1: This world.
0: Samsara.
1: Nas means detected.
0: A nás,
1: detest, sorry.
0: Nas znamená odpoutat se.
1: As long as you will not be detest,
0: dokud se neodpoutáte,
1: there will be attachment.
0: Tak budete připoutáni.
1: Then the jiva will again suffer.
0: A jiva bude znovu trpět.
1: Therefore, water should always flow.
0: Proto by voda měla stále téct.
1: And that sannyasi monk should always move.
0: A právě tak sannyasin mnich by měl být stále na cestě.
1: If stay on one place,
0: když zůstane na jednom místě,
1: then attachment will create, don't worry.
0: Tak nemusíte se dělat starosti o to, jestli se rozvine připoutanost.
1: So now you understand me?
0: Rozvine. Čili
1: why Swamiji is traveling so much?
0: Teď už mi rozumíte, proč ten Swamiji
1: he must take care of his body.
0: Tolik cestuje, teď si přece musí dát pozor na své tělo.
1: Who takes care of the body?
0: Kdo se stará o tělo?
1: Only the God.
0: Jenom Bůh.
1: As long as Mahaprabhuji give energy, strength.
0: Dokud mi Mahaprabhuji bude dávat sílu, energii.
1: And one day when you will sit only at one place.
0: A až jednoho dne budete sedět jenom na jednom místě.
1: Then you are counting the days.
0: Pak počítáte dny.
1: Old.
0: Jste staří.
1: Hardly move.
0: Těžko se vám hýbe.
1: People come for darshan.
0: Lidé přicházejí pro darshan.
1: And said, oh, great master.
0: A říkají, oh, veliký mistře.
1: But still master has a body.
0: Ale ten mistr má pořád tělo.
1: And remembers different part of the world which you saw.
0: A vzpomíná na různé části světa, které kdy navštívil a viděl.
1: Would like to move again.
0: A rád by se znovu rozhýbal.
1: But the wings can't help.
0: Ale křídla mu už nepomáhají.
1: You try to stretch your wings.
0: Snažíte se roztáhnout
1: but
0: křídla.
1: But you make like this and your friend says, don't do it, relax.
0: Vypadá to
1: relax.
0: Takhle a přátelé vám pak řeknou,
1: so
0: ale
1: now that jiva knows,
0: buď v klidu a tak ten jiva ví,
1: prepare your journey again.
0: Že se chce znovu připravit na cestu.
1: So this is attachment.
0: Čili to je připoutanost.
1: Doesn't matter how ill we are.
0: Ať už jsme jakkoliv nemocní.
1: We don't want to die.
0: Nechce se nám umřít.
1: So disappointment is in the world because this mrtyu loka is a disappointment.
0: Čili zklamání je v tomto světě, protože tato mrtyu loka je o zklamání.
1: And very first disappointment was God the Brahma, the creator.
0: První zklamání se týkalo Boha Brahmy.
1: When he is disappointed, what about us?
0: Stvořitele, a když ten se zklamal, tak co teprve my?
1: So, Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji řekl,
1: Sáč pakad bhaj sai, duniya mein apna koi nahi. This is a Mahamantra.
0: To je Mahamantra.
1: Sáč pakad bhaj sai, hold on truth.
0: Drž se pravdy.
1: Means remember prayer God.
0: To znamená mysli na Boha, modli se k Bohu.
1: Be sure.
0: Buďte si jistí.
1: In this world nobody is yours.
0: Že v tomto světě není nikdo váš.
1: To whom we think is our.
0: O čem si myslíme, že je to naše?
1: We have to go away.
0: Nebo o kom si myslíme, že je náš, tak budeme.
1: Our parents, but they go.
0: Opustit. Naše rodiče odešli.
1: Our children, they go.
0: Naše děti odejdou.
1: Our friends goes.
0: Naši přátelé odchází.
1: You will never think.
0: Nikdy si nebudete myslet.
1: Very beautiful couple. Good friend, girl and boy.
0: Krásný pár, třeba chlapec a dívka.
1: And they were thinking his girlfriend is the god.
0: A on se říkal, ta moje dívka to je jako Bůh.
1: And she thinks also he's a god.
0: A ona se říká, on je jako Bůh.
1: And your parents tell something that no.
0: A když proti tomu rodiče
1: vystoupí, life you were suppressing us.
0: Tak oni řeknou, ne, celý život jste nás.
1: You are the cause of our problems.
0: Potlačovali, vy jste způsobovali naše potíže.
1: Who put you from the wet cloth to the dry cloth?
0: Ale kdo vás přebaloval?
1: Who gave you eating, otherwise you will starve and die.
0: Kdo vás z mokrého dával do suchého, kdo vás krmil, jinak byste umřeli hlady.
1: And now you say like this to the parents.
0: A teď se říkáte tohle rodičům.
1: Destiny sees everything.
0: Osud vidí všechno.
1: But one day,
0: ale jednoho dne,
1: this very loving couple,
0: tento velmi zamilovaný pár,
1: suddenly said, I don't like and I want a divorce.
0: Najednou řekne, a já už tě nemám rád a chci se rozejít.
1: Look, that happiness, joy turns into the pain. Suk turn into the dukha.
0: Jak se to štěstí proměňuje v bolest. Sukha se proměňuje v dukha.
1: You want to have one sukha.
0: Chcete mít jedno sukha.
1: And create dukha for many.
0: A vytváříte dukha pro mnohé další.
1: You create dukha for your parents.
0: Zarmucujete tím rodiče.
1: Friends.
0: Přátelé.
1: Your children.
0: Vaše děti.
1: Or no children.
0: A nebo žádné děti.
1: Think over what is this.
0: Přemýšlejte o tom, co to je.
1: What this Maya God have created.
0: Jakou to máju vytváří Bůh.
1: Therefore, as long as the body is given,
0: proto dokud máme dáno toto tělo,
1: we shall try to create sukha.
0: Tak bychom se měli snažit vytvářet
1: sukha. So that's called ananda.
0: Tomu se říká ananda.
1: But then is called maha ananda.
0: Ale pak je něco, čemu se říká maha ananda.
1: Param ananda.
0: Param ananda.
1: Param sukham.
0: Param sukham.
1: So maha ananda, that's called bliss.
0: A to je blaženost.
1: Divine bliss.
0: Božská blaženost.
1: And only ananda is a temporary worldly happiness.
0: A jenom ananda, to je to světské dočasné štěstí.
1: A thief goes to make a robbery in the bank.
0: Když zloděj chce vyloupit banku.
1: And he takes the money back.
0: Vezme si vak s penězi.
1: And runs away happily.
0: A šťastně utíká.
1: I have it.
0: Tak, dostal jsem to.
1: And running here and there and there.
0: A běží sem a tam.
1: On the fourth district street, end of the fourth street.
0: A na konci čtvrté ulice.
1: There is standing one car with the blue light.
0: Stojí auto s modrými světly.
1: That is the signal.
0: To je
1: the border of between sukha and dukha.
0: To jsou taková signální světla na hranicích mezi sukha a dukha.
1: So always we should search that param ananda.
0: Čili vždycky bychom měli hledat tu paramána.
1: And that is jiva.
0: A to je jiva.
1: Jiva is a never die.
0: Jiva, která nikdy neumírá.
1: And jivan has a limitation.
0: A jivan, ten má to omezení.
1: So this jiva.
0: Čili toto jiva.
1: Is like a drop of water on the whole of our palm.
0: Je jako kapka vody na dlaní.
1: And holding over the ocean.
0: Kterou držíte nad oceánem.
1: This drop is jiva.
0: Ta kapička je jiva.
1: And ocean is atma.
0: A oceán je atma.
1: So this jiva drop falls into the ocean.
0: Čili to jiva, ta kapička spadne do oceánu.
1: Now this jiva is not anymore existing as individual.
0: A to jiva pak už neexistuje jako individuum.
1: So this jiva becomes the Shiva.
0: Stává se Šivou.
1: And that's why we are all doing all the sadhanas and practices and prayers and humanitarian work and good work and this to become one, to attain the param anand.
0: A proto my všichni se věnujeme meditacím, modlitbám, sádhaně, charitativní práci, dobrovolné práci, abychom se stali zajedno s tím param anandam.
1: And that's why this jiva.
0: A proto toto jiva
1: is looking to merge into Shiva.
0: Se snaží propojit se Šivou.
1: This jiva is calling.
0: Ta jiva volá.
1: Do you know me?
0: Znáš mě?
1: How?
0: Jak?

0: ஹரியோம். சோ த ஜீவா டிஸ் ஜீவாத்மா ஃபைண்ட் இம்மென்ஸ் ஆஃப் பீஸ்
1: Tak tedy džíva, toto džívátma nachází nesmírný mír
0: when praying.
1: Při modlitbě.
0: Many people time of prayer,
1: mnoho lidí v době modlitby
0: they begin to gain life.
1: Začnou zívat.
0: Why?
1: Proč?
0: Because jiva now finds such a peace.
1: Protože džíva nachází takový mír
0: and body begins to reduce the all toxin.
1: A tělo se začne zbavovat starých toxinů.
0: When the child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And parents takes in the hand.
1: A rodiče ho vezmou do náruče.
0: Suddenly child is so peaceful.
1: Tak najednou to děťátko je tak v klidu.
0: And makes like this.
1: A začne takto dýchat.
0: Complain.
1: Stěžuje se.
0: And then relax.
1: A potom se uvolní.
0: Atma shanti. Param shanti.
1: A je to param shanti.
0: So jiva needs this peace.
1: Čili jiva potřebuje tento mír.
0: Japa tapasu ar pakshi pyare suvarushyam. Even animals and birds and they all, in their language, they also remember God.
1: Zvířata i ptáci ve svém jazyce pamatují na Boha.
0: Because where there is jiva,
1: protože tam, kde je jiva,
0: every creature is aware about God.
1: Tak každá taková bytost si je vědoma Boha.
0: Not in that way like we do.
1: Ne tak jako my.
0: But sabhi ko apna jeev pyara hai. Everyone loves or everyone's is dear to their jeeva. Their jeeva is dear to everyone.
1: Ale to jeeva je drahé všem, každému.
0: Is developing.
1: A rozvíjí se.
0: So saint, tak. Sant. Sanyasis.
1: A tak světec nebo sanyasin.
0: As old they get, they are getting upgrading.
1: Čím je starší, tak tím je jakoby vznosnější.
0: They live in the body.
1: Žijí v těle.
0: But their consciousness, their body is somewhere else.
1: Ale jejich vědomí už je někde jinde.
0: Sanyasi never retired.
1: Sanyasi není nikdy v důchodu.
0: Now there's a rumor going around all the bhaktas.
1: Teď je, to se tak jako šušká mezi bhakty.
0: After the yagya, Swamiji will retire.
1: Že po yagye půjde Swamiji do důchodu.
0: So who will pay me the pension?
1: Ale kdo mi bude platit penzin?
0: And if I will not make yagya?
1: A když neudělám tu yagyu?
0: They will be disappointed.
1: Tak budou zklamen.
0: That he didn't retire.
1: Že jsem nešel do penze.
0: So if someone tells you this,
1: pokud vám to někdo řekne, tak to neberte vážně.
0: On the day when I will retire, you need not to tell.
1: Až půjdu do penze, tak to nemusíte říkat.
0: But I am tired.
1: Ale je pravda, že jsem unaven.
0: But still not retired.
1: Ale do penze ještě nejdu. To je
0: I make you retire.
1: Slovní hřička v angličtině.
0: Okay, so I'm not tired. My tires have enough air still.
1: V pneumatikách mám ještě dost vzduchu, ještě jedu.
0: Tomorrow 11 o'clock again.
1: Čili zítra v 11 hodin.
0: All dear brothers, sisters around the world.
1: Všichni milí bratři a sestry.
0: Don't worry.
1: Světě, nedělejte
0: I will
1: si.
0: Not retire.
1: Nedělejte si starosti, neodcházím do důchodu.
0: I have to give lot of blessings of Mahaprabhuji.
1: Musím vám předat spoustu požehnání Mahaprabhuji.
0: Esa mera Satguru andar bole. Satguru Dev is speaking inside.
1: Sadguru Dev mluví vevnitř, uvnitř.
0: I was busy.
1: Měl jsem něco na práci.
0: And lot of international communications.
1: Měl jsem hodně mezinárodní komunikace.
0: And I was happy that Premananji is going to speak about Upanishad.
1: A byl jsem rád, že Premananji promluvá o Upanishadu.
0: So I was not prepared.
1: A tak jsem nebyl ani připraven.
0: I came relaxed inside.
1: Přišel jsem sem v pohodě.
0: But what you think?
1: Ale co si myslíte?
0: You can't speak.
1: O tom, co si myslíte,
0: and
1: o tom.
0: And if you speak what you think.
1: Nemůžete mluvit, a kdybyste mluvili o tom, na co myslíte?
0: It will be dry.
1: Tak by to bylo suché.
0: No tasteful.
1: Nemělo by to chuť, žádnou.
0: So let it speak Gurudev within you.
1: A tak je dobré nechat mluvit Gurudevu zevnitř.
0: Sab ghat mera saiya koi ghat khali na hai. In every heart my God is dwelling.
1: V každém srdci sídlí můj Bůh.
0: Balihari už got go, but our adoration to that heart.
1: Ale úcta patří k tomu srdci.
0: Pragat bole aaj that he appears and speaks.
1: Ve kterém se objeví a skrze které promlouvá.
0: This is the aim of our yoga teacher's training course.
1: A to je cílem toho výcviku učitelů jógy tady.
0: That in you spontaneously doesn't matter about what you have to speak.
1: Aby to z vás příštilo spontánně, ať už na jakékoliv téma.
0: Someone give you subject, speak about big toe.
1: Někdo vám dá třeba téma, promluv o palci na noze.
0: Yes, you is about the subject, big toe.
1: A vy se budete dívat, co to je za téma, palec u nohy.
0: We gave you subject, now it's your problem.
1: Téma máte, teď je to na vás.
0: So we gave you the milk, how to take butter is your job.
1: Mléko jste dostali a teď z něj udělejte máslo.
0: Adio.

0: Now we will slowly start with the practice.
1: Pomalu začneme se cvičením.
0: Take the Anandasana.
1: Lehněte si do Anandasany.

0: Once deep inhale, and with exhalation, relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.

0: And now once a deep inhale.
1: A hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pohněte prsty na rukách, na nohách.
0: Inhale, stretch your body.
1: S nádechem protáhněte tělo.
0: And exhale, relax.
1: A výdech, uvolnění.
0: And now we will do Pavan Muktasan.
1: A nyní budeme dělat Pavan Muktasana.
0: Before start asanas. And try to feel that you are pressing the low back to the floor.
1: A vnímejte, jak oblast bederní páteře tlačíte k podložce.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nádech, hlava k podložce.
0: And exhale, stretch your leg.
1: A výdech, noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Try that your shoulder blades remain on the floor. Inhale.
1: Snažte se, aby lopatky zůstaly na podložce.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Second round, inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nadechujeme.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And try to feel circulation in your legs.
1: A vnímejte krevní oběh v nohách.

0: And now, slowly sit in Vajrasana.
1: Pomalu.
0: On the left side and slowly sit.
1: Přes levo, levý bok pomalu přejděte do sedu ve Vajrasaně.
0: We will practice Vajrasana, tiger.
1: Budeme cvičit Vajrasanu, tygra.
0: Beginning and ending is the same.
1: Začátek a konec je stejný.
0: Try to go nicely up.
1: Zkuste jít
0: and down.
1: Nahoru a dolů.
0: Not on this way.
1: Ne, ne, takhle ne.
0: And when we practice tiger,
1: když cvičíme tygra,
0: try that your pelvis.
1: Snažte se hlídat si pánev.
0: And hip joints remain in the same level, like you have here vasavaga. Try to make on this way up.
1: Tak, aby, jako
0: and look up.
1: Položenou vodováhu na v oblasti beder a kyčlí, tak aby tam zůstalo pořád. Tak,
0: not on this way.
1: Aby tam zůstalo pořád vlastně rovně, vodorovně pánev.
0: That
1: ne takhle.
0: It's up.
1: Nevytáčet pánev nahoru.
0: Try that your hip joints is the, all the time on the same level like you are.
1: Vaše
0: kyčle. With the both knees on the floor.
1: Pánev a kyčle by měly pořád ve stejné pozici, jako když máte obě kolena na podložce.
0: It is also like Marjorie.
1: Je to podobné jako Marjorie.
0: For spinal column, but deeper we will have inhalation and exhalation, what means deeper yoga breathing.
1: Ale hlouběji to působí na dýchání, to znamená hlubší yoga.
0: And most we will have strengthening the buttock muscle.
1: A posiluje to i hýždové svaly.
0: It is excellent for your psoas muscle stretching and correcting that both side is equal.
1: A je to skvělé na posílení bederních svalů, protože ho posilují a vyvažují, aby byly na obou stranách stejné.
0: And now we will start together, first with the right leg.
1: Začneme společně nejdřív pravou nohou.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Right knee to the forehead, but
1: pravé koleno.
0: Your foot is above floor.
1: Zvednout
0: three.
1: Podložky. Tři.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: Not too much bend or no, not moc. Too much straight. Little.
1: Ani nepropínáme, ani neohýbáme.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee on the floor, nine,
1: koleno
0: slowly
1: na podložku,
0: up.
1: Devět, jdeme nahoru.
0: And ten, sit.
1: A deset, sedíme.
0: Now on other side.
1: A na druhou stranu.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dvě.
0: Knee to the forehead.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Up.
1: Noha nahoru.
0: Same level.
1: Pozor na polohu pánve.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: Pomalu se na deset
0: posun. Also, when we practice,
1: když cvičíme,
0: try that not on this way.
1: Aby to nevypadalo takhle.
0: But your leg is not on the floor.
1: Aby se
0: up.
1: Noha nedotýkala, chodidlo nedotýkala podložky.
0: In that way we are strengthening the psoas muscle.
1: Protože tím prosilujeme bederní sval.
0: That is also important. One round more.
1: Tak ještě jedno kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Two.
1: Dva.
0: Knee to the forehead.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Down.
1: Koleno dolů.
0: Nine. Slowly go up.
1: Devět. Pomalu nahoru.
0: And sit. Ten.
1: Posadíme se na deset.
0: Once more on other side.
1: Na druhou stranu.
0: But not this. When you do this immediately, you are.
1: Ale nedělejte tohleto.
0: Going on this way. No. Even little, you want to go, remain straight, but little back, and you are.
1: Zůstaňte spíš na muscles. Spíš se trošku zakloňte.
0: On this way. Not.
1: Necvičte to takhle.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: Deset. Pomalu se posadíme.
0: And we will relax in Shashankasan.
1: A uvolníme se v Shashankasaně. Nádech.
0: And slowly go down.
1: Pomalu předklon.
0: Exhale.
1: Výdech s výdechem.

0: And now slowly we will go up, inhale.
1: S nádechem pomalu nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will practice one asana.
1: Teď budeme cvičit asanu,
0: which is very dangerous to practice near Vishwaguruji.
1: Která je velice nebezpečná cvičit poblíž Vishwagurujiho.
0: You know which asana it is.
1: Víte, která no. To je? Ne?
0: Virasana.
1: Je to Virasana.
0: You know. But usually when we practice Virasana.
1: Obvykle, když cvičíme Virasanu,
0: you have pain here.
1: Tak míváte bolest tady.
0: Yes?
1: Ano.
0: Yes. Why?
1: Proč?
0: Because we don't have enough flexible toes.
1: Protože nemáte rozpohybované, nemáte
0: imagine
1: možné
0: that
1: ty prsty.
0: This is the floor.
1: Představte si, že tohle je
0: podlaha. If you're on this
1: pokud
0: way,
1: takhle se dotýkáte podlahy,
0: force will be here.
1: Tak ten tlak, ta síla bude tady.
0: And you will have pain here.
1: A tam to bude bolet.
0: But if you have nice,
1: ale pokud to máte
0: flexible,
1: pružné,
0: what means that is the 90 degrees.
1: 90 stupňů.
0: It's no problem.
1: Pak to není problém.
0: In the martial art they are making on this way.
1: V bojových uměních právě tohle.
0: If you will do on the fingers, toes, you will broke this area.
1: Pokud byste kopali těm prsty, tak se zlomíte prsty.
0: What means you need to have flexible.
1: Potřebujete proto mít pružné ty prsty.
0: And the weight of the body is here.
1: A váha těla je právě tady.
0: That knows ladies.
1: A to
0: with the high heels, yes?
1: Vědí, kdo mají vysoké podpatky, že?
0: Yes, I know. Even they have this silicone here.
1: Oni dokonce si tam lepí ty silikonové.
0: You need this.
1: Takhle tohle potřebujete.
0: When you sit first in the Vajrasana.
1: Když sedíte nejdříve v Vajrasaně.
0: On this way, that is the 90 degrees.
1: Tak by to mělo být 90 stupňů volné. Ale by tam být
0: kolmice. You sit straight.
1: Tak to sedíte rovně.
0: And after that,
1: potom
0: put the heel in the level of your knee.
1: Pak si dáte.
0: And you are sit in this position. Not like this.
1: Na úroveň kolena a sedíte v téhle pozici. Ne,
0: takhle. But nicely sit and all weight is on this leg.
1: A všechna váha je na té zadní noze.
0: And this is just symbolically here.
1: A tohle ta je tam jenom
0: symbolicky. And try to have straight body.
1: Zkuste sedět zpřímeně.
0: That is important.
1: To je důležité.
0: Yes. This.
1: Tak to.
0: Okay. Now bend the boat. If you have problem with the knees or
1: pokud máte problémy s koleny,
0: you may sit and practice with your toes.
1: Tak necvičte, jenom procvičujte si prsty na nohách. Sedněte si, procvičujte si prsty na nohách.
0: Nice seat on the boat.
1: Tak sedněte pěkně.
0: It is excellent for your Vajranadi.
1: A to je skvělé na vaši Vajranadi.
0: And Vajranadi is one of the 10 most important nadis in our body.
1: A Vajranadi je jedno z 10 nejdůležitějších nádí našeho těla.
0: Vajranadi is balancing Ida, Pingala and Sushumna.
1: Vyvažuje Idu, Pingalu a Sushumnu.
0: And now right leg.
1: A nyní pravá noha.
0: We will not be so long.
1: Nebudeme dělat výdrž.
0: It is excellent against flat feet.
1: Je to skvělé proti plochému platfusu ploché noze.
0: Also it is excellent against fear.
1: Je to dobré proti strachu.
0: Panic.

0: Veškerá váha je na té noze.
1: It is one very important asana.
0: Je to velice důležitá asana.
1: When you look Hatha Yoga Pradipika, Gerandi Samhita, Shiva Samhita,
0: Když se podíváte do knih jako Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita a
1: it is,
0: další,
1: inside is not so much asanas.
0: tak tam nepopisují mnoho asán,
1: But this asana is inside.
0: ale tuhle asanu tam najdete.
1: When you are in the fear, in the panic,
0: Když
1: make
0: máte
1: this
0: strach
1: asana.
0: v panice, tak cvičte tuhle asanu.
1: Change.
0: Vyměníme.

0: You remember 1 year in Strilki and in the web, almost whole summer, we were practicing this asana.
1: Pamatuju si jednoho roku ve Střílkách i ve webu jsme celé léto cvičili tuhle asanu.
0: Not because of torturing.
1: Nebylo to mučení.
0: But because it's very important.
1: Ale protože je velmi důležitá.
0: I have flat feet.
1: Já mám ploché nohy.
0: And I know that this asana is amazing.
1: A vím, že tahle asana je úžasná.
0: And change.
1: A změna.
0: Also, you will see, because it's very con influence on your vajranadi.
1: A protože ona ovlivňuje vaši vajranadi.
0: That your mind is coming down.
1: Že vaše mysl se sklidňuje.

0: And now on the boat.
1: A nyní na obě nohy, paty.
0: Little back.
1: Trošku záklon.
0: A nice breathe with your abdomen.
1: Dýchejte krásným břišním dechem.
0: You know what Vishva Guruji was explaining.
1: A teď co vysvětloval Vishva Guruji?
0: When we are thinking on something else.
1: Když myslíme na něco jiného.
0: When is our focus something on some other side.
1: Když se soustředíme něco mimo nás.
0: We will not have pain so much.
1: Tak tu bolest nebudeme tak prožívat.
0: If we are only, oh my God, when will finish?
1: Když máme v mysli jenom, kdy už to skončí,
0: the
1: už,
0: pain is just raised.
1: Tak ta bolest se stupňuje.
0: And that is also exercise how to put awareness somewhere else.
1: A tak je to také cvičení na to, kam směřovat, jak směřovat pozornost.
0: And now sit in Vajrasana.
1: Nyní si sedněte do Vajrasany.
0: And sit in Dandasana.
1: A sedněte si do Dandasany.
0: Now just try to squeeze.
1: A jenom
0: few times.
1: Svíráme a propínáme prsty na nohách.
0: Front, back.
1: A dopředu, dozadu, propínáme.
0: And rotate on the one side, just few times.
1: Jenom uvolněně.
0: Maybe you will feel also this area of the heel.
1: Možná vnímáte i tuhle oblast paty.
0: This is also very important because sometimes we have the pain in the heel.
1: Někdy máme bolest v téhle oblasti paty.
0: And that is the problem with the muscles.
1: A to je problém s těmi svaly.
0: And now slowly stand up.
1: A nyní se pomalu postavte.
0: Position of Trikonasan.
1: A máme mnoho variant Trikona asany.
0: Today we will do only one.
1: Dneska budeme cvičit jenom jednu.
0: First look, separate your legs.
1: Nejdřív nohy od sebe rozkročit.
0: And first variation is
1: první varianta.
0: Hand is left and right.

0: Ruce jsou u boku.
1: Here we have inhale.
0: Tady se nadechujeme.
1: And we will go on the right side, but your left arm is going.
0: A vaše levá paže jde nahoru.
1: Try that your fingers is here.
0: Snažte, aby ty prsty pak byly v téhle pozici.
1: Because if you are on this,
0: protože když jsme takhle,
1: you are little tak se more kyphosis. When you are in this position,
0: takže ty prsty by měly být.
1: It is also same like you are doing dvikonasan.
0: Je to podobné jako
1: more will go back and you will be more straight.
0: A budete mít tam.
1: Also be aware of your pelvis.
0: Buďte si vědomí také pánve.
1: Again, all the time same story.
0: Je to pořád stejný příběh.
1: Back, like you have zipper here.
0: Nemáme pánev.
1: Okay, now first we will go on the right side.
0: But páteř byla zpříjemná.
1: Try to be all the time aware of the movements.
0: Ale snažte se neustále vnímat ten pohyb.
1: Try to be without extra movements.
0: Nepřidávejte tam žádné pohyby.
1: You know, when somebody is sitting,
0: když někdo sedí,
1: and all the time have this movement.
0: A neustále má takhle.
1: All the time something like this. It means that you have a lot of you are not calm.
0: To znamená, že nejste v klidu, nejste sklidnění.
1: And lot of vrities and all this. Like you have this you want to cook coffee.
0: Tak jako když chcete si uvařit kafe.
1: And you put the pot on the fire.
0: A dáte ten
1: with the water.
0: Na s vodou na oheň.
1: And if is on the nice position,
0: když je v dobré pozici,
1: and water start to
0: voda začne vařit,
1: making bubbles,
0: začnou se tam dělat ty bublinky,
1: okay, it will stay.
0: Ten hrnec zůstane.
1: If is not in the good position, when water start to make bubbles,
0: vyvážený
1: in that moment the all this pot will shake and make sound dug dug dug dug dug. You know this.
0: Začne ta voda v něm vařit, tak ten hrnec se začne poskakovat.
1: When we have a lot of vrities,
0: když máme mnoho vrity,
1: we said in the Croatia like you have a crve vrity. Vrity means also rotate, and vrity means also in the backside. You have worms, and all the time you need to make some movements.
0: Říkáme, jako když po vás lezou mravenci.
1: You are restless inside.
0: Neklidní.
1: And because of that, we are practicing asanas to make that we don't have extra movements.
0: A když cvičíme asan, měl bychom dbát na to, abychom tam nepřidávali pohyby navíc.
1: And with that we don't have extra movements, we will calm down our mind.
0: A tím také sklidníme svou mysl.
1: That is very important.
0: To je velmi důležité.
1: Nice, separate your legs.
0: Tak pěkně nohy od sebe.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Now we will go on the right side.
0: A půjdeme
1: doprava. Exhale.
0: S výdechem.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale on the other.
0: Na druhou stranu.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Breathe normally.
0: A normální dech.
1: Second round.
0: Druhé kolo.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And slowly with exhalation go down.
0: Pomalu s výdechem jdeme do úklonu.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Breathe normally.
0: A normální dech.
1: And once more, inhale.
0: Ještě jednou. Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Now we will do asana from the second level.
1: Nyní budeme dělat asanu z druhého
0: díla. Why? Because Dvikonasana is very important for next three asanas.
1: Protože Dvikona asana je důležitá pro ty další tři asany.
0: For Skandarasana, Viparitkarini Mudra and Ushtrasana, it's very important to know how to put your shoulders.
1: Pro tyto tři asany je důležité si objevit správně.
0: And for that again Dvikonasana.
1: Takže opět Dvikona asana.
0: We talk about Dvikonasana. Now
1: už
0: we will just
1: o ní mluvili.
0: Do inhale.
1: Zacvičíme nádech.
0: On the right foot. Your shoulder blades go almost together and down.
1: Lopatky se skoro dotýkají a předklon.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: First parallel with the floor.
1: Nejdřív vodorovně.
0: And after inhale.
1: Potom nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Just relax.
1: Uvolně se.

0: fíliou vody.
1: Vnímajte své tělo.
0: Be aware of your spinal column.
1: Buďte si vědomi své páteře.
0: And also try to feel your mind. Feel your emotion, feel how you are in your thoughts. Are you calm down or not?
1: A vnímejte také svou mysl, své emoce, myšlenky, jestli se sklidňují nebo ne.
0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A jednou hluboký nádech a výdech.
0: And just look, I will show you Skandarasan.
1: Ukážeme si Skandarasanu.
0: When we practice Skandarasan,
1: když cvičíme Skandarasanu,
0: many people said, my arms is not so long, I can't reach my legs.
1: Mnozí lidé říkají, já nemám tak dlouhé ruce, já si nedosáhnu na ty nohy.
0: Okay, but you are able to sit in the Vajrasana.
1: Ale podívejte se, když sedíte ve Vajrasaně.
0: And in Vajrasana is no problem to reach your ankle joint.
1: Tam ty ruce stačí, tam dosáhnou.
0: What means?
1: To znamená,
0: that you are able to also in this
1: position. Dokážete i v leže.
0: That is first.
1: To je za prvé.
0: Second, try not to separate too much.
1: A za druhé, snažte se neroztahovat nohy příliš od sebe. Je to v jedné rovině s pánví.
0: Yes. Second,
1: to je za druhé.
0: When you go up,
1: když jdete nahoru,
0: I will show you how not to practice.
1: Já vám ukážu, jak ne.
0: Usually is like this.
1: Obvykle to děláte takhle.
0: But we are not happy with this movement.
1: Ale takhle nejsme s tím spokojení.
0: If your shoulders remain in this position, this is almost your maximum.
1: Pokud ramena zůstanou v té pozici, tak už to dál nejde.
0: But if you do like Dvikonasan,
1: ale když to cvičíte podobně jako Dvikonasan,
0: that your shoulders come together.
1: Že vlastně ty lopatky se přiblíží
0: not
1: k sobě.
0: Together, but almost shoulder blades
1: lopatky
0: together.
1: Lopatky se víc k sobě přitáhnou.
0: And if your knee is not above your toes,
1: a kolena nejdou moc dopředu před prsty,
0: you are able to go in this position.
1: Tak jste schopni až do téhle pozice.
0: And now you breathe.
1: A nyní dýcháme.
0: With the legs, you are not going here, but you are like you want to stretch your legs.
1: Jako kdybyste chtěli natáhnout nohy.
0: But you can't stretch your legs because you are holding your ankle joint.
1: Ale nemůžete je natáhnout, protože
0: se držíte za kolena. And on that way you are like a bow.
1: A takhle uděláte takový luk.
0: And you are able to go up.
1: A jste schopni jít až
0: nahoru. Only if your shoulder blades is like you are doing a Dvikonasana.
1: Ale je ten trik je v tom, že ty lopatky jsou v podobné pozici, jako když cvičíte Dvikonasanu.
0: In that asana you are stretching the thigh muscle.
1: Protahujete.
0: Also is for psoas muscle.
1: Bederní i stehenní svaly.
0: Strengthening the buttock muscle.
1: Posilujete hýždové svaly.
0: And all this is doing that you have correction of your pelvis.
1: A je to všechno, to opravuje pozici pánve.
0: If you ask how to correct this position,
1: a když byste se ptali, jak opravit tuhle pozici,
0: what is Instagram model position?
1: Instagramová pozice.
0: On the right position, we need strong muscles.
1: Potřebuje silné svaly.
0: Long enough muscle, but also strong psoas muscle,
1: protože
0: and also thigh muscle.
1: Posílený bederní sval a také stehenní svaly.
0: And all this will make a correction of our pelvis.
1: A to všechno opraví potom postavení pánve.
0: Also, you are strengthening the pelvis diaphragm.
1: A také posilujete svaly pánevního dna.
0: What is good for Muladhara, Svadhisthana, Manipura chakra, also for inner organs, they stay on the position, not fall down.
1: A to je důležité nejen pro vnitřní orgány, aby zůstaly na svém místě, ale také pro svadištánu Muladháru.
0: Now you try.
1: Teď je to na vás.
0: Not try, you will do.
1: Teď to zacvičte vy.
0: Bend your legs.
1: Takže ohněte nohy.
0: Okay. You know. And now inhale and go up.
1: Na s nádechem jdeme nahoru.
0: We will breathe in this position.
1: Budeme dýchat v téhle pozici.
0: Why? Because Watch. Also in this position, if we don't know how to breathe with the abdomen. That breathing will be automatically.
1: Protože když neumíte břišní dýchání, tak v téhle pozici automaticky dýcháte břišní dýchání.
0: And imagine that somebody is pushing your knees.
1: Představte si, jako by někdo vám tlačil na kolena.
0: That your knees is above heel.
1: Že kolena nejdou před prsty.
0: Not above a toe. Toes.
1: Kolena nejsou, jsou za prsty na nohách.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Also is excellent for your low back.
1: A také je to skvělé na spodní část zad.
0: Maybe you have little tension, but that is only muscles.
1: Máte trošku napětí, ale to jsou jen svaly.
0: You don't need to be in the fear.
1: Nemusíte se bát.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up,
1: nahoru.
0: Yes, like you are doing dvikonasan.
1: A podobně, jak když jsme cvičili tu dvikonasanu.
0: Yes, and you need the strength of your body.
1: Potřebujete tělesnou sílu.
0: And if you stay in this position, you will have strong buttock muscles, what will do also excellent impact on your position of pelvis.
1: A v téhle pozici posilujete své hýždivé svaly, které potom ovlivní správnou pozici pánve.
0: And exhale down.
1: A výdech dolů.
0: Relax, stretch your legs.
1: Se, protáhněte nohy.
0: And you feel your legs, you feel your circulation.
1: Uvědomte
0: si nohy. It's not
1: so
0: hard to feel.
1: Krevní oběh, ten určitě lehce vnímáte.
0: But try to feel this pelvis diaphragm.
1: Ale snažte se vnímat i svaly pánevního dna.
0: Usually problem is incontinence.
1: Často máme problémy s inkontinencí.
0: Painful period.
1: Bolestivou menstruací.
0: Also problem is the prostata.
1: Problémy s prostatou.
0: And I think for the guys, it is not hard to feel now where is the prostata.
1: A pro muže myslím, že ty velice dobře teď vnímají, kde je jejich prostata.
0: Always we are talking about painful period.
1: Často mluvíme o bolestivé menstruaci.
0: Sometimes we need to talk about prostata.
1: Ale někdy je potřeba mluvit i o prostatě.
0: Also is excellent during the pregnancy.
1: A také je to skvělé v těhotenství.
0: Just feel your body.
1: Vnímejte své tělo.
0: How you breathe.
1: Jak dýcháme.
0: When we practice this asana,
1: když cvičíme tuto asanu,
0: with the kumbak,
1: s kumbakem,
0: in that case asana is excellent against low blood pressure.
1: Takto varianta asany je skvělá proti nízkému krevnímu tlaku.
0: You remain in the asana with kumbak full antarkumbak.
1: S antarkumbak vnitřní zádrží zůstanete v téhle pozici.
0: You feel little pressure in your head and after that you are completely fresh if you have this low blood pressure.
1: Cítíte lehký tlak v hlavě, ale potom, pokud máte nízký krevní tlak, cítíte velké osvěžení.
0: For those who have a high blood pressure, always breathe in position.
1: A kdo má vyšší krevní tlak, tak nedělejte zádrže, vždycky v těch pozicích dýchejte.
0: Now we will practice Viparitkarani Mudra.
1: Teď budeme cvičit Viparitkarani Mudru.
0: First look, I will tell and show few things.
1: Já vám ji vysvětlím a ukážu.
0: For Viparitkarani Mudra is few things very important.
1: Pro Viparitkarani Mudru je několik důležitých věcí.
0: In which position is our elbows?
1: V jaké pozici máme lokty?
0: If it's too much separate.
1: Pokud jsou příliš daleko od sebe.
0: What is also I mentioned that Dvikonasana is excellent because we should be able to have elbows in this position.
1: A opět, jak jsme zmiňoval, Dvikonasana je důležitá, protože tam pomáhá udržet lokty v té správné pozici.
0: You press the floor or you are on the floor with this middle part of your elbows.
1: A ten podložku, na podložku tlačíme tím střední části loktu.
0: If you little separate,
1: pokud je jsou moc roztažené,
0: you are pressing inner part of your elbow,
1: pak ten tlak je na vnitřní straně kloubu,
0: and here is passing the nerves,
1: a loketního a tam vede nerv,
0: and you are pressing the nerves,
1: a vy tím vlastně tlačíte na ten nerv,
0: and you will have tingling in the fingers,
1: a ucítíte mravenčení v prstech.
0: Here, and also if you are in this position like this,
1: a pokud máte tu pozici takhle,
0: when come weight of body, immediately your elbows is going left and right.
1: Když potom na to přenesete váhu svého těla, tak ty lokty se budou ještě víc rozpínat.
0: If you want to stay in the position,
1: pokud chcete udržet tu pozici,
0: make on this way.
1: Tak takhle.
0: And when your palms is on this, immediately here is a one muscle make something like a pillow.
1: A když ty prsty takhle prohnete tu dlaň, tak tím se aktivuje sval tady u lokte, který vytvoří takový polštářek.
0: And you will have less pressure on the bone.
1: A bude tam potom méně tlaku na ten kloub, na tu kost.
0: But I don't have this muscle.
1: A já tam ten sval nemám.
0: And for strengthening that muscle,
1: a k posílení tohohle svalu,
0: we practice from the first level.
1: Na prvním dílu cvičíme.
0: You remember?
1: Pamatujete si tohle?
0: And with this movement, it's not only because of this flex.
1: V tomhle neprotahujeme jenom ty svaly ramení.
0: But also we have muscles strengthening this muscle.
1: Ale také posilujeme právě tenhle sval.
0: I will show you first.
1: Já vám to nejdřív ukážu.
0: From this side.
1: Z boku.
0: Yes, I will from this side. When you go up.
1: A když jdeme nahoru.
0: I didn't shave my legs and I will do this.
1: Mám oholené nohy.
0: Like not you are, you don't need to do this.
1: Nepotřebujete dělat tohleto.
0: But I just want to show you.
1: Já vám to chci jenom ukázat.
0: Like Dvikonasana.
1: A zase jako Dvikonasana.
0: And here is the ribs.
1: Tady jsou žebra.
0: Here is your kidneys.
1: Tam máte ledviny.
0: And start the pelvis.
1: A tam začíná pánev.
0: This part of the
1: tahle část
0: palm put where is the end of your kidneys and begin the
1: do toho místa mezi ledviny a pánev.
0: And you are in this position.
1: A jste v téhle pozici.
0: Nice, relax.
1: A uvolníme se.
0: Try that your ankle joint, knee, hip joint and elbow are in the one line.
1: A snažte se, aby vaše lokty, pánev, kolena i kotníky byly v jedné přímce.
0: From other side.
1: A na, z druhé strany se podívejte.
0: And you are completely relaxed in this position.
1: A jste v téhle pozici úplně uvolnění.
0: Breathe with the abdomen. What is also important for Viparitkarani Mudra?
1: A co je důležité pro Viparek?
0: Yesterday after dance of Bhakti, we mentioned something about mudra, which means that it's a completely change of the energy in your body and also in a room. But it is important that you are without extra movements. what is usually very visible, just stay in this position.
1: A jak jsme včera vlastně viděli, když tancovala Bhakti Devi, důležitost těch muder, které mění energii.
0: And all the time, to vnímáme. Everything is under your control.
1: Ale zůstávejte právě bez zbytečných pohybů navíc a neustále to máte pod kontrolou, ty pohyby.
0: Okay, now we will do.
1: Tak teď si to zacvičíme.
0: And in position I will little talk about some prana.
1: A budeme mluvit trošku, si něco řekneme o pránách.
0: Now slowly, just anandasana.
1: Tak nejdřív jenom anandasana.
0: You are aware that you will practice viparitakarani mudra.
1: Uvědomujete si, že budete cvičit viparitakarani mudra.
0: Not sarvangasana.
1: Není to sarvangasana.
0: Not hybrid between sarvangasana and viparitakarani mudra.
1: Ani to není něco mezi, nějaký hybrid sarvangasany a viparitakarani mudry.
0: And now slowly go up. Inhale.
1: S nádechem nohy nahoru.
0: And take position.
1: A zaujměte tu pozici.
0: Try to be without extra movements.
1: Snažte se zbytečně nepřidávat další pohyby.
0: Viparitakarani mudra is excellent for your circulation.
1: Viparitakarani mudra je skvělá pro krevní oběh.
0: It is excellent for balancing the gland system.
1: Vyvažuje skvěle i systém vnitřních žláz.
0: It is good for against aging, anti-aging
1: position. A je to skvělý anti-aging, proti stárnutí.
0: Have influence on your bindu chakra.
1: Ovlivňuje vaši bindu chakru.
0: Very quick you will regenerate the energy.
1: Velice rychle regeneruje energii.
0: And what is also very important?
1: A co je také velmi důležité?
0: Viparitakarani mudra have influence on saman prana, udan prana,
1: udan pranu.
0: And udan prana is important for awakening of kundalini.
1: A udan prana je důležitá pro probuzení kundalini.
0: Udan prana is important for astral projection and rest you will read in the book Yoga in Daily Life.
1: Důležitá pro astrální projekci a zbytek si dočtete v knize Jogy v denním životě.
0: Chapter about pranas, five prana, five up prana, inside you will find rest.
1: Kde se popisuje pět prán a pět upa prán, tam si nastudujete zbytek.
0: And now slowly come down.
1: A pomaličku.
0: But under the control, not one leg, other leg. No, no, no.
1: Slowly,
0: slowly you have muscles.
1: Zapojujte svaly, abyste měli ten pohyb pod kontrolou.
0: Yes, and press low back to the floor and finally finishing the legs on the floor.
1: Obraz, oblast bedra kříže zůstává na podložce a teprve potom nohy dolů.
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: Also try to be without unnecessary movements.
1: Zkuste se opět vyhnout zbytečným pohybům.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Nyní hluboký nádech a výdech.
0: And now we will slowly sit, go on the left side.
1: Nyní přes levý bok se pomalu posaďte.
0: Now we will do Ushtrasan.
1: A nyní budeme cvičit Ushtrasanu.
0: Ushtrasan, we have also four variation.
1: I Ushtrasanu máme čtyři varianty.
0: We will do first.
1: A my zacvičíme tu první.
0: And also for Ushtrasan, it is important position of our shoulders.
1: A i v Ushtrasaně je důležitá pozice našich ramen.
0: Especially when we practice third and fourth variation.
1: Zvlášť, když pak budete cvičit tu třetí a čtvrtou variantu.
0: If you imagine that you are holding the heels, ankle joint.
1: Představte si, jak když se pak držíte těch pát těch kotníků.
0: If you have hands on this side.
1: Pokud máte ruce takhle na stranách.
0: You are able to be in kyphosis.
1: Tak zase je tam ta kyfóza, ten předklon.
0: But if you make on this side.
1: Ale když to uděláte takhle.
0: You are opening.
1: Tak otvíráte hrudník.
0: And that is from the first level.
1: A zase to je z prvního dílu.
0: You remember this practice.
1: Pamatujete si na tohleto cvičení?
0: Not,
1: nebylo to ani takhle.
0: But this area.
1: Ale v téhle oblasti.
0: That is the important.
1: To je důležité.
0: When we practice first variation.
1: Když budeme cvičit tu první variantu.
0: Right arm, right heel.
1: Bude to pravá ruka na pravou
0: inhale,
1: patu. Nádech.
0: Exhale. Stretch nádech. Up.
1: Protahujeme nahoru.
0: Not in this position.
1: Ale ne, tak, ne takhle. Takhle ne.
0: What is usually visible.
1: To často vidíme.
0: When people are practicing is.
1: Když to lidé cvičí, tak to dělají takhle.
0: Not like this.
1: Takhle ne.
0: Try to be.
1: Aby jsme byli v jedné rovině.
0: And stretch.
1: A protažení.
0: That is the first.
1: To je první varianta.
0: Second.
1: Druhá.
0: It is more for the thoracal area because we also have going back and also little twisting.
1: To je víc na hrudní páteř, protože jdeme dozadu a trošku je tam i protočení.
0: And when you have little twisting.
1: A tam je trošku.
0: And going back, that is excellent against kyphosis.
1: A to je skvělá proti kyfóze.
0: Third variation is.
1: Třetí varianta.
0: When try not on this way, but try on this. More in the thoracal area. And if you don't have problems with your neck, relax.
1: Víc na hrudní páteř, pokud nemáte problém s krkem, tak uvolníme i hlavu.
0: And fourth.
1: A čtvrtá.
0: You need a little more separate your foot.
1: Tam potřebujeme trošku víc oddálit paty.
0: And try to make not on this way.
1: Ale ne takhle.
0: But try to make that your elbows are going
1: lokty
0: in.
1: Jdou dovnitř.
0: On this way. What means never bending only in this area.
1: Co je důležité, nikdy neohýbejte se jenom z tohohle místa.
0: And kyphosis.
1: Jenom ne.
0: But like in the fourth, you are always try to make bending in the thoracal area.
1: Vždycky, aby tam bylo prohnutí té hrudní páteře.
0: Not only in the one vertebral. Only in one vertebral is meaning this.
1: Ne jenom v jednom obratli, to by znamenalo tohleto.
0: And you will injure this.
1: Tím si ublížíte.
0: Fourth, fifth lumbar vertebral.
1: Čtvrtý, pátý bederní obratel.
0: But if you do in every vertebral little.
1: Potřeba ten pohyb rozložit mezi všechny obratle.
0: It is also preparation for bhujangasana.
1: Je to i příprava na bhujangasana.
0: And in position, breathe with your abdomen.
1: A zase dýcháme břišním dechem.
0: Try always in the thoracic area.
1: A vždycky vnímejte tu oblast bederní páteř.
0: And we will do first.
1: Tak budeme cvičit tu první variantu.
0: Also like in the Marjari,
1: not podobně jako v Marjari, nejdeme nahoru s předklonem.
0: Inhale up.
1: Ale nádech nahoru.
0: Exhale right.
1: S výdechem pravá ruka.
0: Palm on the right.
1: Dáme heel, na pravou
0: paku. Not a relax head back. Now is first.
1: Neuvolňujeme ještě hlavu
0: dozadu. First is stretch up.
1: Ta první je to protažení nahoru.
0: Not in the same. What will be difference between first and third if his shoulder on the same level?
1: Rozdíl mezi tou první třetí.
0: Now we have little stretch up.
1: Tady nám jde o to trochu protažení.
0: And you feel some other muscles.
1: A vnímáte jinou jiné skupiny svalů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have pain in the low back.
1: Možná cítíte.
0: It is muscles.
1: Bolest v
0: because for this we need a strong muscle and it is excellent for sitting in the position for especially in the first variation no problem for your low back.
1: To jsou,
0: inhale.
1: To jsou ty svaly, protože ty se posilují.
0: Exhale.
1: Takže
0: stretch
1: se toho tím posilujete ty svaly, sedací svaly.
0: Try that your hip joints is above knee.
1: A zkuste, abyste měli
0: pičle
1: a kolena
0: going in the thoracal area, not in the lumbar area.
1: A tím zabráníte tomu, abyste se prohýbali v oblasti.
0: Imagine that somebody is pulling your hands up, hand up. Yes,
1: to prohnutí je v oblasti hrudní páteře. Představte se, jako kdyby vás za tu ruku někdo vytahoval.
0: And slowly exhale.
1: A výdech.
0: And feel how you're breathing now.
1: A vnímejte, jak teď dýcháte.
0: With the full lung.
1: Plnými plícemi.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A potom bude relaxace.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up. And exhale.
1: A s výdechem.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: Inhale.
1: Nader.
0: En exhale.
1: Aviter.
0: And maybe you have little tension in the low back.
1: Možná vnímáte tenzi v oblasti
0: dolní. That is only muscles.
1: Části zad, to jsou jenom svaly.
0: And we will relax that muscles.
1: A my si ty svaly uvolníme.
0: Šašankásaně. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you can't sit in a vajrasana,
1: pokud ne, it's no matter. Sedět ve vajrasaně, nevadí to.
0: Pavanmuktasana is excellent.
1: Pavanmuktasana je skvělá.

0: Inhale, slowly go up.
1: Pomalu s nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte své dýchání.

0: And slowly sit in dandasana.
1: Pomaličku si sedneme do dandasany.
0: Something for stretching low back, and after that we will finish.
1: Něco, abychom si protáhli tu spodní část zad a potom skončíme.
0: Butterfly.
1: Motýlek.
0: And just three times slowly go down.
1: Třikrát pomaličku jděte dopředu.
0: If you have tension in the low back, to little stretch that area.
1: Pokud máte napětí v oblasti dolní části zad, tak to tam uvolněte, nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Just relax, feel the stretching of the low back.
1: Uvolněte se a vnímejte protažení spodní části zad.
0: And come back.
1: A vrátíme se.
0: With this we will finish today practice.
1: Končíme naše dnešní cvičení.
0: Pranam.

0: महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
0: My dandavat pranams to Abhinavar Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu guru Gévovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, a někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
0: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující,
0: Only now the

0: mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is sometime, that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhav?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava, nebo to děláme jen, aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness,
0: bez
1: it's also incomplete.
0: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle a já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.
0: Protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then.
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď. Krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?

0: kde se jinde uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures, we still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
1: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
0: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
1: Four brothers go in different directions.
0: 4 bratři se rozejdou do různých stran.
1: Maybe see each other once a year for some festival.
0: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
1: In the house itself, everyone has their own rooms.
0: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
1: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
0: A i když jste doma, tak každý, vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
1: The new Gen Z's will call it modernization.
0: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
1: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures, which we are forgetting.
0: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
1: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
0: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
1: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam 4.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or 2 days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další 2 dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room here, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our

0: rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý žije, jsme odjinud a když se sjedem se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them and where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idamasya srijatmanam srijameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když je dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as?
1: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako?
0: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding Dharma.
1: Jako Dharmaraj neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
0: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
1: A tak v Ayodhya měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not Svadharma, but Paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla Svadharma, ale Paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly, it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak, takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakshman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagavan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he's waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how the dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Yeah, protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh?
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Hmm? Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so...
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then, what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Hmm? Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion, is it?
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganeshji, Kartikeya, is worshipped.
1: A jeho bratr Kartikeya je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but Because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A pán Ráma se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
0: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane se vám dostává víc, než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětýma říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: a vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete. Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually slowly with time try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krishna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity.
1: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness,
1: o danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadeva ki devat devdevashwar mahadeva ki shudip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudeva ki jai Sat Sanatan Dharma ki jai Aaj Ke Anand ki jai Aap Sab Bhakto ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhu
2: ki jai

कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।

Sriman Narayana Narayana Narayana Narayana.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chaurasi lakh. There are many, many.
1: Říká se tomu chaurasi lakh, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth.
1: Je země.
0: And on the earth, in the earth.
1: A pod zemí, v zemi.
0: Above the earth.
1: Nad zemí.
0: Unbelievable. How many creatures, life?
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tells us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká.
0: Then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.

0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno, řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I'm the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory?
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tou spodní částí.
0: So from that what we call there's a God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in body's form.
1: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
0: We believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Tak například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička.
0: Which we call the fog.
1: Která vlastně vypadá jako mlha.
0: But that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život, ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years.
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is.

0: And what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme, co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Jogín.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning, and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now, scientist.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: United, all in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět,
0: they go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain, both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science. Humans.
1: A naše lidská věda
0: is also in our brain coming.
1: Je tak také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will become angry.
1: A když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: is gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or his books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice, what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not. I don't want to become myself that I am a man. I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years in your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In all Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je yogin, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: A když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So, okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and then people's, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: This is why. You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč, teď je to jenom kráva?
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda.
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věra jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole, everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.
0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, may be one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jogu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Only concentration, meditation, but they go away, they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je yoga,
0: we have to practice with pranayama.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku o
0: čakrách. And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now if this chakras what we have is not only this, somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this čakra, čakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there are how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one nam aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: There are two our in the heart in our two hemisphere.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come. It is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brain the love, peace, harmony, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But the yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took in his hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogin nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And two brothers so together, very much.
1: Byli úplně nerozluční.
0: Both brothers was eating when they come together.
1: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
0: Anything they do, both brothers are giving half half.
1: A o všechno se rovným dílem podělili.
0: One day,
1: jednoho dne,
0: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
1: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
0: And elderly brother he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they had both brothers, they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.
0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Já byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, or he said, father, mango, please give me mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, dej mi mango.
0: And elderly, the youngest brother on the bridge, on the
1: veranda.
0: On this.
1: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
0: And his father, uncle, please give me mango.
1: A ty děti obě volají, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, prosím, dej nám mango.
0: Elderly brother,
1: starší
0: brother. In his hand one mango was little bigger and this was this small.
1: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
0: So people, father, give him my mangoes.
1: Tati, dej mi to mango.
0: So children, one side was his son and other side was other son.
1: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
0: So left side was elderly, right side was the grandfather, young brothers.
1: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
0: So he said, uncle, please, give me mango.
1: Takže ten jeden říkal, strýčku, prosím, dej mi mango.
0: Children came.
1: Děti přišly.
0: And what he said?
1: A co on jim na to řekl?
0: Take it, please.
1: Vemte si, prosím.
0: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
1: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
0: And he had called.
1: A tak ty ruce
0: like this.
1: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
0: You know what it means? Do you understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other one was looking.
1: A ten mladší bratr to všechno viděl.
0: My brother.
1: Tak můj bratr.
0: And both children, I feel him like him, his son.
1: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
0: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
1: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
0: But today for the mango, for his son.
1: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
0: And to others.
1: A mému synovi nechá to menší.
0: Youngest brother said morning.
1: A ráno řekl ten mladší bratr.
0: Grand brother.
1: No, velký bratře.
0: I think we should separate now.
1: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
0: Why?
1: Proč?
0: We are brothers.
1: Jsme bratři.
0: He said no.
1: Řekl nejsme.
0: In your brain is something wrong.
1: V mozku máš něco špatně.
0: Little mango is little bit bigger. That's all.
1: To jedno mango je o něco větší a to je celé.
0: And you take the bigger one or not bigger the yeah big one to his son.
1: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
0: And little one you gave it to my son.
1: A to menší si dal mému synovi.
0: Father, brother, may you will open many things like this.
1: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
0: So, like this,
1: takže takto.
0: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
1: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
0: I will what I'm talking and giving you.
1: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám.
0: Very equally.
1: Tak to je pro všechny stejné.
0: And I give you first you and then I should take.
1: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já.
0: I will go and help to bring something.
1: Já půjdu a s něčím pomůžu.
0: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
1: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
0: So there are two stairs.
1: Jsou dvě schodiště.
0: One stair is going down.
1: Jedno schodiště vede dolů.
0: And one is going up.
1: A druhé schodiště vede nahoru.
0: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
1: A tak když se navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
0: If you believe or not.
1: Ať tomu věříte nebo ne.
0: It is really right.
1: Tak je to tak správné.
0: Then God will let go.
1: Pak vás Bůh nechá stoupat.
0: We don't know God where it is.
1: A nevíme, kde ten Bůh je.
0: We don't know the door.
1: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: All creatures, very tiny mosquitoes.
1: Že všechna stvoření i malý komár.
0: And alphabet, oh no, very big animal.
1: Elephant. A největší slon.
0: Or very humans.
1: A nebo člověk.
0: All have the life.
1: Ve všech je život.
0: Very tiny water drop.
1: Malá kapička vody.
0: And the river also.
1: A řeka.
0: They all will come to the ocean.
1: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí
0: s oceánem. So when we will go, doesn't matter the Croatian or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
1: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
0: When we die,
1: když zemřeme,
0: the soul, jiva,
1: tak ta duše, jiva,
0: they all will go in one door.
1: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
0: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we did now.
1: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
0: So, don't kill them.
1: Takže nezabíjejte je.
0: No, don't kill.
1: Nezabíjejte.
0: Protect them.
1: Ochraňujte je.
0: Love them.
1: Milujte je.
0: Protect them.
1: Chraňte je.
0: Don't cow them.
1: Nezabíjejte je.
0: Then don't kill them. Then is yoga.
1: Pak to je yoga.
0: And now yoga, suddenly people came.
1: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
0: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
1: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
0: No, no. Alcohol is alcohol.
1: Alkohol je alkohol.
0: Alcohol is a very great, very good.
1: Alkohol je velice dobrý.
0: But it's a medicine.
1: Ale jenom v podobě léku.
0: I'm so sorry to say.
1: Je mi to líto, že to
0: many, many people, they are suffering because alcohol.
1: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
0: So let us doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
1: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
0: And God is on one, and he's in within each and every living. There's a God inside.
1: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
0: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, What have you done? It cannot be a religious or no religious.
1: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
0: In the church,
1: v kostele,
0: in the temples,
1: v chráme,
0: in the mosque,
1: v mešitách
0: and many, many others.
1: A v mnoha dalších místech.
0: There is everywhere a God in that side.
1: Všude tam je Bůh.
0: But he know what we are doing.
1: Ale Bůh ví, co děláme.
0: Then is yoga.
1: Pak je to yoga.
0: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahma, Pramatma, God.
1: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
0: And so you know, in this yoga in daily life, I was here in 1973. Yeah.
1: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
0: In Czechoslovakia there was a yoga more.
1: V Československu tady bylo yoga víc.
0: But Austria and Germany there was kompletně.
1: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
0: But now there is very much, here is very much.
1: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
0: So science is a good.
1: Takže věda je dobrá.
0: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
1: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
0: it was very good for our body.
1: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
0: For our brain.
1: Pro náš mozek.
0: Everything.
1: To všechno.
0: But we have to come, please. All animals.
1: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
0: And now you know nearly 2 years.
1: Víte, že teď už skoro 2 roky.
0: And many things the corona came.
1: Je to, co přišel COVID-19.
0: And why only coronas?
1: A proč jenom to?
0: Why not animals?
1: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
0: And is it third time?
1: A už je to po třetí.
0: Because God, animals went to the God.
1: Protože
0: zvířata, if you believe or not,
1: zvířata šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
0: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
1: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
0: God said,
1: a Bůh řekl,
0: I will not do.
1: Já to neudělám.
0: But you know that.
1: Ale víte,
0: they will do from themselves.
1: Že oni sami si to způsobí.
0: How many injections?
1: Kolik různých
0: injekcí? How many suffering?
1: Kolik utrpení?
0: What is the corona happens?
1: Co se všechno děje kolem?
0: And still we cannot.
1: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
0: And yoga in daily life.
1: A yoga v denním životě.
0: Barikhatu pranam.
1: A sestava Barikhatu pranam.
0: And Brahmari pranayama.
1: A Brahmari pranayama.
0: This one Brahmari pranayama I tell you for all of you.
1: Tato jedna technika Brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
0: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
1: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
0: And it is like you are sitting. Remain there.
1: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
0: Little straight like this.
1: Jenom se napřímte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
0: And we have index fingers.
1: A máme ukazováčky.
0: And these two index we will put in
1: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
0: But.
1: Ale.
0: Not like this.
1: Ne, takto.
0: Not like this.
1: Ani lokty svěšené dolů.
0: Not like this.
1: Ani směrem nahoru.
0: Just like this.
1: Ale do stran.
0: And it should go the fingers.
1: Needle.
0: The man, humans have long this.
1: A když mají dámy dlouhé nechty.
0: And women's not.
1: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
0: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far go, so that you will not hear from outside anything.
1: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
0: And five times.
1: A pětkrát.
0: First I will do.
1: Já to napřed udělám.
0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I say, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do five.
1: A když ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto,
0: vibration will in both hemisphere.
1: A ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things, disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the now side, exactly sound should go like this.
1: A při tom vzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if be like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or then is, you know, this one brumri, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bee.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one, she will go, it means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers, take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec, children. Tak taky tak, všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny,
0: is all mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to
0: samé. Bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good. Toothpaste is not.

0: out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými
0: and
1: zuby.
0: And then because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was
1: předtím to moje bzučení znělo
0: and my
1: takto.
0: Dentist made me perfect and I was so like this. And when it was a little bit half, it was not good.
1: A moje paní doktorka zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelisti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Or children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This neighbor is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním životě.
0: So where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say,
0: jak vždycky říkáme,
1: someone said,
0: někdo řekl,
1: tons of theory,
0: tuny teorie,
1: is nothing,
0: není nic,
1: with a gram of practice,
0: proti zrnku praxe.
1: So, age doesn't mean,
0: a věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's own mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for atma there is no time.
0: Protože pro atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům,
1: but yourself cannot inspire them, you have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So you know nowadays the food what we eat is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option, we have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je trénink.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food,
0: a v takovém tom rychlém jídle,
1: you can avoid
0: to můžete se vyhnout.
1: Certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: A tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží?
1: But then they said, when you come, Swamiji, it's good rain comes.
0: A oni říkají, když vy Swamiji přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well,
0: dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she is very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.
1: And really people loves her.
0: A opravdu lidé ji mají rádi.
1: And whenever I come see, books a beautiful apartment.
0: A kdykoliv přijedu, tak mi zamluví krásný byt.
1: I think 14th floor or 15th floor or more.
0: Na nějakém 14. 15. patře.
1: Beautiful.
0: Krásné.
1: Balcony.
0: Je tam balkon.
1: View on the ocean.
0: Výhled na oceán.
1: Big living room.
0: Velký obýval.
1: A small sleeping room.
0: Malá ložnice.
1: And big fridge.
0: A velká lednička.
1: And there was, we asked for the tea for the milk.
0: A my jsme chtěli mléko do čaje.
1: And we opened the fridge.
0: Otevřeli jsme lednici.
1: I think me and Mansa Devi was, or Uma Puri, I don't know.
0: Nevím, kdo tam byl.
1: Or Radha.
0: Jestli Radha, Mansa Devi nebo Uma Puri.
1: And there were 2 bottles of milk.
0: A byly tam 2 láhve mléka.
1: And it was written.
0: A bylo tam napsáno.
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Že to není napití jenom na koupel.
1: So can you imagine the Australian baths me with the milk?
0: A tak dovede si představit, Australané mě koupali v mléce.
1: Yeah, so don't drink.
0: Ale nemá se to pít.
1: I was angry.
0: Já jsem se hněval.
1: On Yamuna.
0: Na Yamu.
1: Why is he giving such a milk?
0: Proč mi dává takové?
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Které ani není napití, jenom na koupel.
1: And we telephoned.
0: A zavolal jsem.
1: And she said, yes, it's for drinking.
0: A ona říká, ale to je napití.
1: The whole problem.
0: Celý problém.
1: That they don't allowed to drink direct milk from the cow.
0: Oni tam nedovolí, abyste pili mléko.

0: said.
1: No, přidal jsem mnoho chemie.
0: So people used to buy bathing milk.
1: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
0: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
1: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo a na pití.
0: So now they put some chemical inside.
1: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
0: It's not tasteful, very, very ugly taste.
1: Aby to mělo ošklivou chuť.
0: And you get vomiting and diarrhea.
1: A dostanete z toho zvracení a průjem.
0: So how people are, only few people, but they have power.
1: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
0: So such a milk.
1: Takové mléko.
0: Production, dairy production.
1: Takové mléčné výrobky.
0: Is not healthy.
1: To není zdravé.
0: What to do?
1: Co dělat?
0: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy production.
1: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
0: So, cheese,
1: ať je to sýr,
0: jogurt, milk,
1: mléko,
0: etc.
1: a tak dále.
0: And it is happening already long ago.
1: A už se to stalo před dlouhou dobou.
0: And we as a vegetarian,
1: my jako vegetariáni,
0: what most people, especially in what so called Czechoslovakia,
1: co lidé a zvlášť tom takzvaném
0: Hungary,
1: Československu, Maďarsku,
0: etc.
1: a tak dále.
0: What they consume?
1: Co je jedí?
0: Bread, butter, cheese.
1: Chleba s máslem a se sýrem.
0: Is tasteful.
1: Je to chutné.
0: Everyone likes bread.
1: Každý má rád chleba.
0: Likes butter.
1: Máslo.
0: Cheese.
1: Sýr.
0: But you should know.
1: Ale měli byste vědět.
0: The kilos which you are gaining.
1: Ta kila, která vám přibývají.
0: Without your wish.
1: Aniž byste si to přáli.
0: Is your body is getting fat.
1: Toto tělo nabírá tuk.
0: Destroying many systems in the body.
1: A to ničí mnoho tělesných systémů.
0: Our gland systems.
1: Náš systém žláz.
0: Liver.
1: Játra.
0: Kidneys.
1: Ledviny.
0: Gallbladders.
1: Měchýř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
1: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jogu.
0: So use only very little for your coffee or tea.
1: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
0: Cheese,
1: sýr,
0: is tamas food.
1: Je jídlo tamas.
0: So that's not healthy.
1: A to není zdravé.
0: So because it's some days or weeks or months old.
1: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
0: Panýr is better.
1: Panýr je lepší.
0: But not the cheese.
1: Ale ne sýr.
0: Bread.
1: Chleba.
0: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
1: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
0: In some cases, the Australian told,
1: Australané mi řekli, že v určitých případech,
0: that in white bread,
1: ten v tom bílém chlebu,
0: which is a very fine flour,
1: která je z velice jemné mouky,
0: you know how many chickens are killed per day in world?
1: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
0: And what happens with the feather?
1: A co se stane s tím peřím?
0: Now, everywhere will be feather flying from chickens.
1: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
0: So they make a powder from chickens' feathers.
1: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
0: All other kinds of birds.
1: A z, nejen z kuřat, a ze všech ptáků.
0: And they mix in this white flour.
1: A přimíchávají to do té bílé mouky.
0: The toast bread.
1: Ten toastový chleba.
0: So it is a very light.
1: Je velice lehký.
0: And when you make a toast,
1: a když si z toho uděláte toast,
0: just less than

0: half minute.
1: Jenom ani ne za půl minuty.
0: It pops up.
1: Vyskočí na bede.
0: And it is very nice, currency.
1: Je velice lehký, křupavý.
0: Why?
1: Proč?
0: Because of the chicken's feathers.
1: Kvůli těm kuřecím peřím.
0: So, and you know our hair?
1: A víte naše vlasy?
0: You know, in every shop of the hair cutter, hairdresser,
1: v každém kadeřnictví,
0: and the hairs for military,
1: a kde v armádních,
0: from prisoners,
1: od vězňů,
0: and these all hairs from big hotels, they buy,
1: z velkých hotelů tam to vykupují,
0: and they make powder,
1: a dělají z toho práše,
0: and put in the brown bread,
1: a ten zase přidávají do hnědého chleba.
0: So you are eating the hair,
1: a tak jíte vlasy,
0: of the people,
1: jiných lidí.
0: So I don't know why the humans are doing like this.
1: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
0: This is called research.
1: Říká se tomu
0: this is called science.
1: Říkají tomu věda.
0: This is called the modern technology.
1: Říkají tomu moderní technologie.
0: No. But the science will never be comparing with the nature.
1: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
0: There is no one scientist in the world till today.
1: Do dneška není na světě takový vědec.
0: Can produce one drop of the blood.
1: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
0: Everyone, their blood is different.
1: Každý má jinou krev.
0: Entire diagnosis, which can be founded in one drop of the blood.
1: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
0: Not only about us,
1: nejen o nás samých,
0: but about our ancestors,
1: ale i o našich předcích.
0: You know the Australian Aborigines?
1: Víte ty australské původní obyvatele?
0: They are from South India.
1: Oni jsou z jižní Indie.
0: They found now in the genes,
1: našli to v jejich genech,
0: is South Indians.
1: Že jsou z jižní Indie.
0: They look like South Indians.
1: Vypadají jako z jižní Indie.
0: They make these tilaks on the face and on the arms.
1: A dělají si
0: the stomach.
1: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
0: So how many hundreds of years?
1: Kolik už je to stovek let?
0: Or the thousands.
1: Možná tisíce.
0: But still you can find in the blood.
1: Ale pořád to v té krvi najdete.
0: That for each and every person and other creatures.
1: A to se týká každého člověka i každého tvora.
0: They have their whole picture in it.
1: Je v tom celý obrázek o nich.
0: That no scientist can do.
1: A to žádný vědec nedokáže.
0: And they will not be able to do.
1: A nebudou schopni to udělat.
0: So we are against the nature.
1: A tak jdeme proti přírodě.
0: And nature takes the revenge again.
1: A příroda opět od to vrátí, odplatí.
0: So what we eat,
1: to co jíme,
0: it's manipulated.
1: Je zmanipulováno.
0: And they change the pure nature quality.
1: Oni mění ty čisté přírodní kvality.
0: Into the artificial things.
1: Na umělé věci.
0: Who is the victim?
1: A kdo je obětí?
0: We all.
1: My všichni.
0: This is a big problem.
1: A to je velký problém.
0: And almost everything what you get.
1: A téměř všechno, co dostáváte.
0: From your hair shampoo.
1: Ať od vašeho šamponu na vlasy,
0: the body oils,
1: a na krémy.
0: Everything has from the killed animals.
1: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
0: In old time it was not.
1: Za starých časů to nebývalo.
0: This affect our body.
1: A to ovlivňuje naše tělo.
0: So somehow we have to survive.
1: A nějak musíme přežít.
0: So if we have to survive,
1: pokud máte přežít,
0: then we should have a good digestive system.
1: Musíme mít dobrý trávící systém.
0: And limit your diet.
1: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
0: We will be able to avoid 90% our illnesses.
1: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
0: But only one thing we can't mastery, it's not easy to mastery.
1: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
0: Our taste,
1: to je naše chuť,
0: with the tongue,
1: náš jazyk.
0: This temptation is very big.
1: Tohleto pokušení je velmice velké.
0: It is said,
1: říká se,
0: there's a rare person.
1: Jsou vzácní lidé.
0: A rare yogi.
1: Vzácný jogín.
0: Who have complete control.
1: Který má úplnou kontrolu.
0: Over the taste.
1: Nad chutí.
0: And sex.
1: A nad sexem.
0: These are two indriyas.
1: To jsou dvě indrie.
0: Is very mighty.
1: Které jsou velice mocné.
0: And we are slave of that.
1: A my jsme jejich otroky.
0: And we lose most precious energy of the body.
1: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
0: So control your taste.
1: Takže ovládejte svoji chuť.
0: And eat less.
1: A jeste méně.
0: And practice more.
1: A cvičte víc.
0: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
1: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
0: So, tomorrow we will make an experiment.
1: Zítra uděláme pokus.
0: Because you are mostly all yoga teachers.
1: Protože většina z vás jsou jogoví
0: učitelé. And going to be a yoga teacher.
1: Nebo budoucí učitelé jogy.
0: So tomorrow you have to do perfect.
1: Zítra budete muset udělat perfektní
0: one posture,
1: jednu pozici,
0: begin with P,
1: začínající na P.
0: P. Which is that?
1: A která to je?
0: Paschimottanasana.
1: Paschimottanasana.
0: So try whole night.
1: Procvičujte to celou noc.
0: Find the technique.
1: Najděte si tu techniku.
0: Who can do perfect Paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
0: Will be a special group.
1: Bude ve zvláštní skupině.
0: That will be specially supported.
1: A ta bude obzvlášť podporovaná.
0: And they will get a special nourishment.
1: A dostanou speciální výživu.
0: Others will get what is available.
1: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
0: So who don't know what is Paschimottanasana?
1: A kdo neví, co je Paschimottanasana?
0: So everyone knows.
1: Takže všichni to vědí.
0: You don't know.
1: Ty nevíš.
0: How long you are practicing?
1: Jak dlouho?
0: Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
1: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
0: Who can do the perfect Paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasana?
0: Please, prosím, stand up.
1: Postavte se.
0: One person.
1: Jeden člověk.
0: You know? Go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your foot soles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is.
1: Výjimka je.
0: If you have a hip problem.
1: Pokud máte problémy s kyčlemi.
0: If you have a slip disc.
1: Pokud máte vyřezlou plotínku.
0: Back problems.
1: Problémy se zády.
0: Of course. That you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time,
1: za komunistů,
0: they had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak, jak teď.
0: And as a vegetarian,
1: a jako vegetariáni,
0: our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetarián naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know, when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, v půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sendviče.
0: And you can't imagine.
1: Nedovede si představit.
0: I could eat 10 sandwiches.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sandwichů.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.
0: You can see.
1: A to můžete
0: clearly
1: vidět.
0: So food.
1: Takže jídlo.
0: Which we get in the market.
1: Které dostáváme v obchodech.
0: Maybe fruits.
1: Ať už ovoce.
0: Vegetables.
1: Zelenina.
0: Corns.
1: Obilniny.
0: Or the grains.
1: Nebo.
0: And milk.
1: A mléko.
0: They are all manipulated.
1: To zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčiňuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such a companies.
1: A lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi.
0: They don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday, I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he's 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems.
1: Problém s kolenem.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubl 35 kilogramů.
0: And no any more diabetes.
1: Už nemá žádnou cukrovku.
0: No any more headache.
1: Žádné bolesti hlavy.
0: And no more back pain.
1: Žádné bolesti v zádech.
0: No joint pains.
1: Žádné bolesti kloubů.
0: And had always very high blood pressure.
1: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
0: No more high blood pressure.
1: A už ten taky zmizel.
0: And he's so happy.
1: A je tak šťastný.
0: He said, thank you, Swamiji.
1: Řekl, děkuji, Swamiji.
0: So I said, I wish such a discipline too.
1: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
0: Speaking is very easy.
1: Mluvit o tom je velice snadné.
0: But to do it is little difficult.
1: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
0: He said to me.
1: A on mi řekl,
0: the person like you, Swamiji,
1: člověk jako vy, Swamiji,
0: have dinner in Delhi,
1: má večeři v Delhi,
0: breakfast in Vienna,
1: snídaní ve Vídni,
0: lunch in Strýlky,
1: oběd ve Strýlkách,
0: and dinner somewhere else,
1: a večeři zase někde jinde.
0: Body cannot resist.
1: A to tělo neodolá.
0: So slow down, Swamiji.
1: to tělo tohle to nevydrží, tak Svamiji, zpomalte.
0: I say I will do.
1: A já jsem řekl.
0: So, what I want to tell you.
1: To, co vám chci říci.
0: The practical life.
1: Ten praktický život.
0: If you practically you will practice.
1: Pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky.
0: You will be completely different in one year.
1: Budete úplně jiní do roka.
0: That if I pray to God that you have no any things like that.
1: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
0: But even some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
1: Ale i kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu,
0: it will be avoided.
1: Tak se tomu vyhnete.
0: It's missing immunity.
1: Protože je to

0: Chybějící imunita.
1: And so Khatu Pranam was designed especially to develop the immunity in the body.
0: A ta Khatu Pranam bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
1: And the second part of the Khatu Pranam will come tomorrow.
0: A zítra přijde ta druhá část Khatu Pranam.
1: Many of you know.
0: Mnozí z vás už ji znáte.
1: So we shall practice.
0: Takže bychom měli cvičit.
1: Nothing can be compared with the practice.
0: Nic se nedá porovnat se cvičením.
1: If you want to be healthy,
0: pokud chcete být zdraví,
1: happy,
0: šťastný,
1: enjoying life,
0: radovat se ze života,
1: long life,
0: a dlouhý život.
1: Then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
0: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
1: Go early sleeping.
0: Choďte brzo spát.
1: And quit your night after morning long sleeping.
0: A zbavte se toho vyspávání ráno.
1: Practice, practice, practice.
0: Cvičte, cvičte, cvičte.
1: If we get old with this kind of laziness,
0: pokud se stárneme s takovouhle leností,
1: you will not forgive yourself.
0: Tak si to sami sobě neodpustíte.
1: Lying in the hospital.
0: Budete ležet v nemocnici.
1: And sending SMS and email.
0: Budete posílat SMSky a e-maily.
1: Swamiji, please prayer.
0: Swamiji, prosím, modlete se.
1: I'm diagnosed.
0: Mám tady, jsem diagnostikovaný.
1: Cancer.
0: S rakovinou.
1: Or something different.
0: A nebo s něčím jiným.
1: So this is yoga teacher should know.
0: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
1: And become an example.
0: A stát se příkladem.
1: So I wish you.
0: Tak vám přeji.
1: A very good appetite.
0: Velice dobrou chuť.
1: But controlled.
0: Ale ovládanou.
1: In Ayurveda they said.
0: V Ayurvédě říkají.
1: One portion.
0: Jedna porce.
1: Solid food.
0: Pevného jídla.
1: One portion. For the liquid,
0: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
1: and one portion for the bread,
0: jedna porce pro chleba,
1: and other for the space,
0: a jeden ten díl pro prostor.
1: Then you will be healthy.
0: A pak budete zdraví.
1: We have enough to eat.
0: Máme toho dost na jídlo.
1: But it means not that we have to finish it all.
0: A není to, že bychom museli všechno spořádat.
1: So begin today.
0: Začněte už dneska.
1: Patanjali said.
0: Patanjali řekl.
1: Atha yoga anushasanam. Yoga begins with the discipline.
0: Yoga začíná disciplínou.
1: So when should we develop discipline?
0: A kde jinde máme rozvíjet disciplínu?
1: Atha means now.
0: A to znamená nyní.
1: Just now.
0: Právě teď.
1: Not after 1 hour.
0: Ne až za hodinu.
1: Not tomorrow.
0: Ne zítra.
1: But just now.
0: Ale právě teď.
1: So mentally now decide.
0: Tak mentálně se teď rozhodněte.
1: So you will, let's say, not quarter, but today half.
0: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
1: If you eat 200 grams.
0: Pokud sníte 200 gramů.
1: Today 100 gram.
0: Tak dneska 100 gramů.
1: Tomorrow 90 gram.
0: A zítra 90.
1: Slowly, slowly.
0: Pomalu, pomalu.
1: And make sure.
0: A ujistěte se.
1: That in your sleeping room.
0: Že ve vaší ložnici.
1: You have no chocolates.
0: Tam není žádná čokoláda.
1: No biscuits.
0: Žádné sušenky.
1: No cakes.
0: Žádné dortíky.
1: No fruits.
0: Žádné ovoce.
1: No nuts.
0: Žádné oříšky.
1: All give it in the kitchen.
0: Všechno odneste do kuchyně.
1: They will put it in the food and use for us.
0: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám z toho.
1: So wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And evening we will have satsang here on the same place.
0: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
1: If they put it allows.
0: Pokud Dev Puriji dovolí.
1: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
0: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
1: So, wish you good appetite.
0: Přeji vám dobrou chuť.
1: And 7 is prayer here.
0: V 7 bude tady modlitba.
1: And 7:30 is the webcast.
0: A v 7:30 bude webcast.
1: And I told that you can come for greetings.
0: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
1: So some can come now.
0: Tak někdo může přijít teď.
1: Till 7.
0: Do 7.
1: I will be sitting here.
0: Budu sedět tady.
1: But don't make long queue, go and eat.
0: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
1: Okay? So thank you, all the best.
0: Děkuji a všechno nejlepší.
1: So webcast will be about 7:45.
0: Takže webcast bude ve 7:45.
1: Deep Nand Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagur Mahamandaleshwar Parmahansa Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Swami Maharaj Sw

0: Hari Om. Dobrý večer. Ahoj, děti. No noise.
1: Ahoj, děti, žádný hluk.
0: Many bhajans, nice bhajans.
1: Mnoho krásných, hezkých bhajanů.
0: Very good. Thank you.
1: Moc dobře, děkujeme.
0: Well, today was the Swami Premananji.
1: Dneska Swami Premananji.
0: Should have spoken about Upanishad.
1: Měl promluvat o Upanishádách.
0: But somehow he was occupied with some work.
1: Ale měl něco jiného na práci.
0: That's why I'm late.
1: Proto jsem přišel pozdě.
0: But you had a nice bhajans.
1: Ale měli jste hezké bhajany.
0: All dear friends, brothers, sisters.
1: Všichni milí přátelé, bratři a sestry.
0: What makes happy our soul?
1: Co naši duši učiní šťastnou?
0: This is a very beautiful thought or a subject.
1: Co přináší štěstí naší duši, to je krásné téma.
0: And our dear Swami Premanandaji.
1: A náš milý Swami Premanandaji.
0: He is a very expert on that.
1: Je na to velký odborník.
0: But somehow he was in emergency.
1: Ale měl něco.
0: Occupied to help some soul.
1: Naléhavého zrovna pomáhal nějaké duši naléhavě.
0: So there are different kinds of happinesses.
1: A tak jsou různé druhy štěstí.
0: One is called kshanik sukh.
1: Jednomu se říká takto.
0: Kshanik sukh.
1: Kshanik sukh.
0: Kshanik means can be a second.
1: Kshanik znamená, že může být něco druhého.
0: Or some minutes.
1: Aha, nějaké vteřiny nebo minuty.
0: But then it disappears.
1: Ale pak to zmizí.
0: So again there is a suffering.
1: A znovu přijde utrpení.
0: Like a calf drinking milk from mother cow.
1: Jako když telátko pije mléko od matky krávy.
0: And just in the out of the mother cow, milk comes, and greedy person pulls the calf away and milks everything away.
1: Ale přijde nějaký chtivý člověk a nadojí se to mléko sám místo, aby ho nechal tomu telátku.
0: Doesn't matter if it's a calf or child or any, have the rights to drink the milk from own mother at least.
1: Ať je to malé děťátko nebo malé telátko, všichni mají právo na mateřské mléko, aspoň ze začátku.
0: Now that jiva is unhappy, suffering.
1: A to jiva je teď nešťastné.
0: Now sometimes for temporary happiness.
1: Někdy kvůli dočasnému štěstí.
0: We are suffering lifelong.
1: Trpíme celý život.
0: In positive way or in negative way.
1: Pozitivně nebo negativně.
0: So that jiva is also unhappy.
1: A tak ten jiva je také nešťastný.
0: Another sukha or happiness.
1: A další sukha nebo štěstí.
0: The sukha has no translation in English and German. As far as I know.
1: Pojem sukha nemá žádný ekvivalent ani v angličtině, ani v němčině, pokud vím.
0: Sukh and duk.
1: Je sukh a duk.
0: So, duk means you can say pain.
1: Duk můžete přeložit jako bolest.
0: Any kind of pain is dukha.
1: Jakákoliv bolest je dukha.
0: When you give injection, then you said dukta hai?
1: Když vám doktor dává injekci, tak se zeptá.
0: Is the pain?
1: Duktahe, bolí to?
0: Is painful?
1: Bolí vás to?
0: But opposite to this, we don't have English word.
1: Ale opakem této bolesti vlastně není to sukha, není slovo.
0: Each and every entity.
1: Každička bytost.
0: Carries the

0: smrt.
1: And jiva. Jiva means the life.
0: A jiva znamená život.
1: Jivan.
0: Jivan.
1: Now the period of this time in this world, in this body, that is a temporary called jivan, the life.
0: Ten jakoby omezený život v konkrétním lidském těle nebo nějakém těle se nazývá jivan.
1: Jiva is the soul.
0: Jiva je duše.
1: Will always be life.
0: Ta bude neustále živá.
1: Jivan is a temporary given in the body.
0: A jivan je ten časově omezený život.
1: Body doesn't have pain.
0: Tělo nemá bolest.
1: But pain is coming connected with the jiva.
0: Bolest je spojená s tím jiva.
1: If we get anesthesias,
0: když nám dají anestezii,
1: body is there.
0: Tak tam tělo pořád je.
1: All elements are there.
0: Všechny prvky tam jsou.
1: But the major operation, but you don't feel any pain.
0: A oni vás operují a vy necítíte žádnou bolest.
1: That time somehow that consciousness which has the jiva is disconnected.
0: To vědomí, to jiva je jakoby odpojeno na tu chvíli.
1: But we are connected to this world with this body.
0: Ale s tímto světem jsme spojeni právě naším tělem.
1: And is it this body which is giving us experiences of sukha or dukha?
0: A je to právě toto tělo, které nám zprostředkovává zkušenost buď sukha nebo dukha.
1: Pain or pleasure.
0: Buď bolesti nebo něčeho příjemného.
1: Pain or without pain.
0: Něco s bolestí, něco bez bolesti.
1: So each and every entity.
0: A tak každá jednotlivá bytost
1: carries that light of the God, it means jiva.
0: Sebou nese to boží světlo, to znamená jiva.
1: A very tiny creature which we can't see with our eyes.
0: I nepatrné stvoření, které očima ani nevidíme.
1: Is a jiva.
0: Je jiva.
1: And that jiva which is in you or in me.
0: A ten jiva, který je ve vás nebo ve mně.
1: You can't see even with magnified glass or telescope.
0: Toho neuvidíte ani pod lupou, ani pod mikroskopem, teleskopem.
1: That is a wonder.
0: To je zázrak.
1: If we will see the jiva,
0: to je takový div, kdybychom ho viděli,
1: we humans will attack and catch again.
0: Tak bychom se ho snažili chytit.
1: How the jivatma, the jiva enters in mother's body?
0: Jak to jivatma vstupuje do mateřského těla?
1: And how it again goes away from this body.
0: A jak pak znovu z těla odchází?
1: Mother don't know.
0: Matky to nevědí.
1: But he comes in.
0: Ale přesto do nich vstupuje.
1: When physical body develops, then she feels.
0: A když se rozvíjí to fyzické tělo, tak pak až to ta maminka cítí.
1: And we are all sitting near the ill bed.
0: A když sedíme u lůžka nemocného člověka.
1: We are holding hand of the person, our relatives.
0: Držíme ho za ruku, je to třeba náš příbuzný.
1: Someone is massaging leg.
0: Někdo mu masíruje nohy.
1: Someone is drying the head.
0: Někdo mu otírá pot z čela.
1: And we talk.
0: A mluvíme s ním.
1: But we can't stop that soul. Soul goes freely.
0: Ale tu duši nemůžeme zastavit. Ta duše odchází svobodně.
1: Nothing can create an obstacle.
0: Nic pro ní není překážkou.
1: It goes through fire.
0: Prochází ohněm.
1: When one is burned alive in the fire.
0: Někdo se může narodit zaživa v ohni.
1: The jiva goes out.
0: Aha, ne, když někdo schoří v ohni, tak jiva odejde.
1: If someone dies in the water, under the water.
0: Když někdo zemře utonutím.
1: Jiva doesn't die.
0: Ve vodě, tak jiva neumírá.
1: It goes.
0: Odchází.
1: So nothing can destroy that jiva.
0: Čili tohoto jivu nic nemůže zničit.
1: And that jiva have one desire.
0: A tento jiva má jediné přání.
1: Sukh.
0: A to je to sukh.
1: Pleasure.

0: Aby to bylo příjemné.
1: Comfortable.
0: Pohodlné.
1: Happy.
0: Šťastné.
1: So each and every entity.
0: Tak každičké stvoření.
1: Sukh ko khojta hai. Searching that sukha.
0: A hledá toto sukha.
1: Sukh ki prapti aur dukh ki nivrti. The achievement of sukha, happiness.
0: Dosažení sukha, štěstí.
1: And removing all kinds of unpleasant.
0: A odstranění všeho, co je nepříjemné.
1: That is the nature.
0: Taková je příroda.
1: Quality.
0: Kvalita.
1: Of the jivatma.
0: Taková je přirozená kvalita jivatmy.
1: But with this jivatma.
0: Ale s tímto jivatmou.
1: Through these five elements.
0: Skrze těch pět prvků.
1: Creates the ten indriyas.
0: Se vytváří 10 indrií.
1: Gyanendriya and karmendriya.
0: Gyanendriya a karmendriya.
1: Which these indriyas are taken care through the 10 pranas.
0: A o těch 10 indrií se stará 10 prán.
1: These are the pranas and upapranas.
0: A jsou to prány a upaprány.
1: And these pranas are taking energy from the universe.
0: A tyto prány si berou energii z vesmíru.
1: To protect the life, the jiva.
0: Aby ochraňovali život, jivu.
1: But the wrong way of living.
0: Jenomže špatný způsob života.
1: And many things we are suffering.
0: A kvůli špatnému způsobu života trpíme.
1: Happiness and unhappiness.
0: Štěstí a neštěstí.
1: Is not in the body.
0: Není v těle.
1: It is in that jiva.
0: Je v tom jivovi, v jivě.
1: So, but when we turn towards a materialistic life.
0: Ale když se obrátíme k materiálnímu životu.
1: Where our body is included.
0: Včetně našeho těla.
1: So we searching that happiness, the joy.
0: Tak hledáme štěstí v podobě radosti.
1: But the joy which we are searching.
0: Ale jakou radost to hledáme?
1: So joy of that joy.
0: Je to jakoby radost radosti.
1: Is less in joy.
0: Slovní hříčka v angličtině, tu si moc neužijeme.
1: Then more pain than the joy.
0: Z té pak budeme mít víc bolesti než radosti.
1: And this is in material world.
0: A to se týká.
1: Finally there is a disappointment.
0: Materiálního světa, nakonec tam stejně dojdeme ke zklamání.
1: Doesn't matter what it is.
0: Ať je to cokoliv.
1: Even you buy the best car.
0: I když si koupíte to nejlepší auto.
1: One day will be disappointed.
0: Jednoho dne pro vás bude zklamání.
1: And you will sell it.
0: A prodáte ho.
1: So even our car doesn't remain forever with us.
0: Ani naše auto s námi nezůstane věčně.
1: How do you expect from others?
0: Tak jak pak to můžete čekat od druhých?
1: Seasons are changing.
0: Roční období se mění.
1: Nature is changing.
0: Příroda se mění.
1: Disappointment is in reality not a disappointment.
0: Zklamání ve skutečnosti není zklamání.
1: It is the changing process.
0: Je to proces změn.
1: It is developing process.
0: Je to proces rozvoje.
1: If you remain on that one.
0: Když zůstanete u toho jednoho.
1: Then it is said.
0: Tak pak se říká.
1: Pani to chalta bhala pada gandela hoy. Sadhu to ekant bhala. Sadhu to ramta bhala dagne lage koi. Pani to chalta bhala. Is the best is then water is flowing.
0: Nejlepší je voda, která teče.
1: As much as water flows, becomes pure, clean.
0: Dokud voda teče, tak tím zůstává čistá.
1: But if water remains somewhere stuck.
0: Ale když někde zůstane, uvázne.
1: It becomes stink.
0: Tak začne zapáchat.
1: Similarly the sadhu.
0: Tak podobně sádhu.
1: The life of the sadhu, the aim of the initiation, sannyasa.
0: Cílem toho zasvěcení sanyasi.
1: Shan means samsara.
0: San znamená samsara.
1: This world.
0: Tento svět.
1: Everything what it is there.
0: Všechno, co je tady.
1: What keeps you back?
0: co vás odtahuje.
1: You go to some other country.
0: Jdete do nějaké jiné země.
1: And then you are homesick.
0: A tam se vám stýská po domově.
1: Water is there also.
0: Vodu tam máte taky.
1: Sky is there also.
0: Nebe tam je taky.
1: Food is there.
0: Potrava,
1: earth is there.
0: Země tam je.
1: Good nature is there.
0: Hezká příroda.
1: But something makes you homesick.
0: Ale něco vám způsobuje to, že se vám stýská po domově.
1: That is attachment.
0: A to je připoutanost.
1: This is very hard to overcome.
0: To je velice těžké překonat.
1: This attachment.
0: Tuto připoutanost.
1: Is keeping us back.
0: A ta nás drží zpátky.
1: Like that farmer, because of his tobacco pipe, he came back from the heaven.
0: Jako,
1: he said, "Quit the heaven because I don't have tobacco pipe. Come back on the earth."
0: Jako ten farmář z toho příběhu, který kvůli dýmce nechtěl zůstat v nebi, říkal, když tady nemůžu mít dýmku, tak to se radši vrátím zpátky na zem.
1: So even the beautiful path.
0: A tak i krásná cesta.
1: Spiritual development.
0: Duchovní rozvoj.
1: We quit it.
0: Odejdeme z krásné cesty a z možnosti.
1: We stop it.
0: Duchovního rozvoje zastavíme se.
1: Through some kusanga.
0: Kvůli určitému kusangu.
1: Through some blackmailings.
0: Kvůli nějakým černým myšlenkám.
1: You fell into the hole. But somebody holding your hand, they also you pull them all inside.
0: Spadnete do černé díry a když vám někdo dává pomocnou ruku, tak ho tam ještě stáhnete sebou.
1: So find your path again.
0: Tak znovu najděte svou cestu.
1: Seek that path.
0: Podívejte se, kde je vaše cesta.
1: You know there is one nice film, old film, long ago.
0: Je jeden starý film.
1: And you know very good.
0: Dávno natočený a vy ho znáte.
1: It's a film about one seagull.
0: Je to film o jednom rackovi.
1: And there always that beautiful song is guiding.
0: A v tom filmu je taková krásná píseň.
1: To find thy way.
0: A v té písni se říká nalezni svou cestu.
1: Find the way.
0: Nalezni cestu.
1: Other seagulls are sitting on the dirt and eating this and that and like this.
0: A ostatní rackové mezi tím posedávají někde a
1: But one sit there, but don't take anything, and again takes the fly, again flying.
0: A perou se o jídlo, ale ten jeden tam jen tak sedí a je sám a pak vzlétne a letí.
1: Similarly the jiva.
0: A tak podobně jiva.
1: Have vairagya.
0: Má vairagya.
1: Would like to go.
0: Chtěl by jít.
1: But inside is attachment. This attachment is a prison, is a case.
0: Ale uvnitř zůstává připoutaný a ta připoutanost je jako vězení nebo jako klec.
1: You have in the case one bird.
0: Když máte v kleci ptáka.
1: The case is big, 2x2 meter or 3x3 meter.
0: Může to být veliká klec, 2x3 metry.
1: In our balcony.
0: Třeba na balkoně.
1: And this bird sees other birds flying free.
0: A ten ptáček vidí ostatní ptáky, jak létají svobodně.
1: But you love this bird and you present it.
0: Ale vy, protože toho ptáčka milujete, tak jste ho uvěznili.
1: So it is not ahimsa.
0: Čili to není ahimsa.
1: To prison the creatures in a small case.
0: Uvěznit nějaké zvíře v malé kleci.
1: Maybe there was a life prison in past life.
0: Možná procházel nějakým vězením na doživotí v
1: minulém životě. And ran away.
0: A utekl.
1: So became a bird and you again put the life prison.
0: A tak se stal ptáčkem a znovu ho někdo uvěznil.
1: So this jiva journey.
0: A tak ta cesta toho jiva.
1: Sanyas.
0: Cesta sanyas.
1: Samsara.
0: Samsara.
1: This world.
0: Samsara.
1: Nas means detected.
0: Nas znamená odpoutat se.
1: As long as you will not be detached.
0: Dokud se neodpoutáte.
1: There will be attachment.
0: Tak budete připoutaní.
1: Then the jiva will again suffer.
0: A jiva bude znovu trpět.
1: Therefore water should always flow.
0: Proto by voda měla stále téct.
1: And that sannyasi monk should always move.
0: A právě tak sannyasín mnich by měl být stále na
1: If
0: cestě.
1: Stay on one place.
0: Když zůstane na jednom místě.
1: Then attachment will create, don't worry.
0: Tak nemusíte se dělat starosti o to, jestli se rozvine připoutanost.
1: So now you understand me?
0: Rozvine. Čili
1: Why Swami is traveling so much?
0: Teď už mi rozumíte,

0: proč ten svamiji?
1: He must take care of his body.
0: Tolik cestuje, teď si přece musí dát pozor na své tělo.
1: Who takes care of the body?
0: Kdo se stará o tělo?
1: Only the God.
0: Jenom Bůh.
1: As long as Mahaprabhuji gives energy, strength.
0: Dokud mi Mahaprabhuji bude dávat sílu, energii.
1: And one day when you will sit only at one place.
0: A až jednoho dne budete sedět jenom na jednom místě.
1: Then you are counting the days.
0: Pak počítáte dny.
1: Old.
0: Jste staří.
1: Hardly move.
0: Těžko se vám hýbe.
1: People come for darshan.
0: Lidé přicházejí pro darshan.
1: And said, oh, great master.
0: A říkají, o, veliký mistře.
1: But still master has a body.
0: Ale ten mistr má pořád tělo.
1: And remembers different part of the world which you saw.
0: A vzpomíná na různé části světa, které kdy navštívil a viděl.
1: Would like to move again.
0: A rád by se znovu rozhýbal.
1: But the wings can't help.
0: Ale křídla mu už nepomáhají.
1: You try to stretch your wings.
0: Snažíte se roztáhnout
1: křídla.
0: But you
1: make like this and your friend says, don't do it, relax.
0: Vypadá to
1: relax.
0: Takhle a přátelé vám pak řeknou,
1: so now that jiva knows.
0: Buď v klidu a tak ten jiva ví.
1: Prepare your journey again.
0: Že se chce znovu připravit na cestu.
1: So this is attachment.
0: Čili to je připoutanost.
1: Doesn't matter how ill we are.
0: Ať už jsme jakoliv nemocní.
1: We don't want to die.
0: Nechce se nám umřít.
1: So disappointment is in the world because this mrtyu loka is a disappointment.
0: Čili zklamání je v tomto světě, protože tato mrtyu loka je o zklamání.
1: And very first disappointment was God the Brahma, the creator.
0: První zklamání se týkalo Boha Brahmy.
1: When he is disappointed, what about us?
0: Stvořitele, a když ten se zklamal, tak co teprve my?
1: So, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sáč pakad bhaj sai. Duniya mein apna koi nahi. This is a Mahamantra.
0: To je Mahamantra.
1: Sáč pakad bhaj sai. Hold on truth.
0: Drž se pravdy.
1: Means remember prayer to God.
0: To znamená mysli na Boha, modli se k Bohu.
1: Be sure.
0: Buďte si jistí.
1: In this world nobody is yours.
0: Že v tomto světě není nikdo váš.
1: To whom we think is our.
0: O čem si myslíme, že je to naše?
1: We have to go away.
0: Nebo o kom si myslíme, že je náš, tak budeme.
1: Our parents, but they go.
0: Opustit. Naše rodiče odešli.
1: Our children, they go.
0: Naše děti odejdou.
1: Our friends goes.
0: Naši přátelé odchází.
1: You will never think.
0: Nikdy si nebudete myslet.
1: Very beautiful couple. Good friend, girl and boy.
0: Krásný pár, třeba chlapec a dívka.
1: And they were thinking his girlfriend is the God.
0: A on se říkal, ta moje dívka to je jako Bůh.
1: And she thinks also he's a God.
0: A ona se říká, on je jako Bůh.
1: And your parents tell something that no.
0: A když proti tomu rodiče
1: vystoupí, life you were suppressing us.
0: Tak oni řeknou, ne, celý život jste nás.
1: You are the cause of our problems.
0: Potlačovali, vy jste způsobovali naše potíže.
1: Who put you from the wet cloth to the dry cloth?
0: Ale kdo vás přebaloval?
1: Who gave you eating, otherwise you will starve and die.
0: Kdo vás z mokrého dával do suchého, kdo vás krmil, jinak byste umřeli hlady.
1: And now you say like this to the parents.
0: A teď se říkáte tohle rodičům.
1: Destiny sees everything.
0: Osud vidí všechno.
1: But one day,
0: ale jednoho dne,
1: this very loving couple,
0: tento velmi zamilovaný pár,
1: suddenly said, I don't like and I want a divorce.
0: Najednou mu řekne, a já už tě nemám rád a chci se rozejít.
1: Look, that happiness, joy turns into the pain. Sukh turns into the dukha.
0: Jak se to štěstí proměňuje v bolest. Sukha se proměňuje v dukha.
1: You want to have one sukha.
0: Chcete mít jedno sukha.
1: And create dukha for many.
0: A vytváříte dukha pro mnohé další.
1: You create dukha for your parents.
0: Zarmucujete tím rodiče,
1: friends,
0: přátelé,
1: your children,
0: vaše děti,
1: or no children.
0: A nebo žádné děti.
1: Think over what is this.
0: Přemýšlejte o tom, co to je.

0: what this Maya God have created.
1: Jakou to máju vytváří Bůh.
0: Therefore, as long as the body is given,
1: proto dokud máme dáno toto tělo,
0: we shall try to create sukha.
1: Tak bychom se měli snažit vytvářet
0: sukha. So that's called ananda.
1: Tomu se říká ananda.
0: But then is called maha ananda.
1: Ale pak je něco, čemu se říká maha ananda.
0: Param ananda.
1: Param ananda.
0: Param sukham.
1: Param sukham.
0: So maha ananda, that's called bliss.
1: A to je blaženost.
0: Divine bliss.
1: Božská blaženost.
0: And only ananda is a temporary worldly happiness.
1: A jenom ananda, to je to světské dočasné štěstí.
0: A thief goes to make a robbery in the bank.
1: Když zloděj chce vyloupit banku.
0: And he takes the money back.
1: Vezme si vax penězi.
0: And runs away happily.
1: A šťastně utíká.
0: I have it.
1: Tak dostal jsem to.
0: And running here and there and there.
1: A běží sem a tam.
0: On the fourth district street, end of the fourth street.
1: A na konci čtvrté ulice.
0: There is standing one car with the blue light.
1: Stojí auto s modrými světly.
0: That is the signal.
1: To je
0: the border of between sukha and dukha.
1: To je takové. To jsou taková signální světla na hranicích mezi sukha a dukha.
0: So always we should search that param ananda.
1: Čili vždycky bychom měli hledat tu param ananda.
0: And that is jiva.
1: A to je to jiva.
0: Jiva is never die.
1: Jiva, která nikdy neumírá.
0: And jivan has a limitation.
1: A jivan, ten má to omezení.
0: So this jiva.
1: Čili toto jiva.
0: Is like a drop of water on the hollow of our palm.
1: Je jako kapka vody na dlaní.
0: And holding over the ocean.
1: Kterou držíte nad oceánem.
0: This drop is jiva.
1: Ta kapička je jiva.
0: And ocean is atma.
1: A oceán je atma.
0: So this jiva drop falls into the ocean.
1: Čili to jiva, ta kapička spadne do oceánu.
0: Now this jiva is not anymore existing as individual.
1: A to jiva pak už neexistuje jako individuum.
0: So this jiva becomes the Shiva.
1: Stává se Šivou.
0: And that's why we are all doing all the sadhanas and practices and prayers and humanitarian work and good work and this to become one, to attain the param ananda.
1: A proto my všichni se věnujeme meditacím, modlitbám, sádhaně, charitativní práci, dobrovolné práci, abychom se stali zajedno s tím param ananda.
0: And that's why this jiva.
1: A proto toto jiva
0: is looking to merge into Shiva.
1: Se snaží propojit se Šivou.
0: This jiva is calling.
1: Ta jiva volá.
0: Do you know me?
1: Znáš mě?
0: How?
1: Jak?

0: हरि ओम। सो द जीवा दिस जीवात्मा फाइंड इमेंस ऑफ पीस।
1: तक तेरे जीवा toto जीवात्मा nachází nesmírný mír.
0: When praying.
1: Při modlitbě.
0: Many people time of prayer.
1: Mnoho lidí v době modlitby.
0: They begin to gain like this.
1: Začnou zívat.
0: Why?
1: Proč?
0: Because jiva now finds such a peace.
1: Protože jiva nachází takový mír.
0: And body begins to reduce the old toxin.
1: A tělo se začne zbavovat starých toxinů.
0: When the child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And parents takes in the hand.
1: A rodiče ho vezmou do náruče.
0: Suddenly child is so peaceful.
1: Tak najednou to dítětko je tak v klidu.
0: And makes like this.
1: A začne takto dýchat.
0: Complain.
1: Stěžuje se.
0: And then relax.
1: A potom se uvolní.
0: Atma shanti. Param shanti.
1: A je to param shanti.
0: So jiva needs this peace.
1: Čili jiva potřebuje tento mír.
0: Japa tapasu ar pakshi pyari suvarushyam. Even animals and birds and they all, in their language, they also remember the God.
1: Zvířata i ptáci ve svém jazyce pamatují na Boha.
0: Because where there is jiva,
1: protože tam, kde je jiva,
0: every creature is aware about God.
1: Tak každá taková bytost si je vědoma Boha.
0: Not in that way like we do.
1: Ne tak jako my.
0: But sabhi ko apna jiv pyara hai. Everyone loves or everyone's is dear to their jiva. Their jiva is dear to everyone.
1: Ale to jiva je drahé všem, každém.
0: Is developing.
1: A rozvíjí se.
0: So saint, tak, saint, sannyasis.
1: A tak světec nebo sannyasin.
0: As old they get, they are getting upgrading.
1: Čím je starší, tak tím je vznosnější.
0: They live in the body.
1: Žijí v těle.
0: But their consciousness, their body is somewhere else.
1: Ale jejich vědomí už je někde jinde.
0: Sannyasi never retire.

0: I have seen any nigdy v důchodu.
1: Now there's a rumor going around all the bhaktas.
0: Teď je, to se tak jako šušká mezi bhakty.
1: After the yajna, Swamiji will retire.
0: Že po jagně půjde Swamiji do důchodu.
1: So who will pay me the pension?
0: Ale kdo mi bude platit penzi?
1: And if I will not make yajna?
0: A když neudělám tu jagnu?
1: They will be disappointed.
0: Tak budou zklamaní.
1: That he didn't retire.
0: Že jsem nešel do penze.
1: So, if someone tells you this,
0: pokud vám to někde někdo
1: don't
0: řekne,
1: take serious.
0: Tak to neberte vážně.
1: On the day when I will retire, you need not to tell.
0: Až půjdu do penze, tak to nemusíte říkat.
1: But I am tired.
0: Ale je pravda, že jsem unaven.
1: But still not retired.
0: Ale do penze ještě nejdu. To je
1: I make you retire.
0: Slovní hřička v angličtině.
1: Okay, so I'm not tired. My tires have enough air still.
0: V pneumatikách mám ještě dost vzduchu, ještě jedu. Zase slovo.
1: Tomorrow 11 o'clock again.
0: Čili zítra v 11 hodin
1: znovu. All dear brothers, sisters around the world.
0: Všichni milí bratři a sestry
1: po celém světě,
0: světě, nedělejte
1: si. I will not retire.
0: Nedělejte si starosti, neodcházím do důchodu.
1: I have to give lot of blessings of Mahaprabhuji.
0: Musím vám předat spoustu požehnání, Mahaprabhuji.
1: Aisa mera Satguru andar bole. Satguru Dev is speaking inside.
0: Satguru Dev mluví vevnitř, uvnitř.
1: I was busy.
0: Měl jsem něco na práci.
1: Had lot of international communications.
0: Měl jsem tak hodně mezinárodní komunikace.
1: And I was happy that Premananji is going to speak about Upanishad.
0: A byl jsem rád, že Premananji promluvá o Upanishadu.
1: So I was not prepared.
0: A tak jsem nebyl ani připraven.
1: I came relaxed inside.
0: Přišel jsem sem v pohodě.
1: But what you think?
0: Ale co si myslíte?
1: You can't speak.
0: O tom, co si myslíte,
1: and
0: o tom,
1: if you speak what you think,
0: nemůžete mluvit. A kdybyste mluvili o tom, na co myslíte,
1: it will be dry.
0: Tak by to bylo suché.
1: No tasteful.
0: Nemělo by to chuť žádnou.
1: So let it speak Gurudev within you.
0: A tak je dobré nechat mluvit Gurudevu zevnitř.
1: Sab ghat mera saaya, koi ghat khali nahi. In every heart, my God is dwelling.
0: V každém srdci sídlí můj Bůh.
1: Balihari us ghat ko, but our adoration to that heart.
0: Ale úcta patří tomu srdci.
1: Pragat bole aaye that he appears and speaks.
0: Ve kterém se objeví a skrze které promlouvá.
1: This is the aim of our yoga teachers training course.
0: A to je cílem toho výcviku učitelů jógy.
1: That in you spontaneously doesn't matter about what you have to speak.
0: Aby to z vás příštilo spontánně, ať už na jakékoliv téma.
1: Someone give a subject, speak about big toe.
0: Někdo vám dá třeba téma, promluv o palci na noze.
1: Yes, you will see what a subject, big toe.
0: A vy se budete divit, co to je za téma, palec u nohy.
1: We gave you subject, now it's your problem.
0: Téma máte, teď je to na vás.
1: So we gave you the milk, how to take butter is your job.
0: Mléko jste dostali a teď z něj udělejte máslo.
1: Adio.
2: Dev Bhakti Chan.

0: दीप नारायण
1: भगवान की जय।
0: सतगुरुदेव की जय।
1: नेक्स्ट।

ओम वासुदेव नारायण भगवान की जय। श्री कबीर दास जी महाराज की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री सूरज जी की जय।